pořád nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supy lítaj nad hlavou, kolem v trávě zmije.

0: československá scéna. Rádio Spin.
1: Já jsem to, co jsem. A svůj život si držím pevně v rukou. Dám ti radu, kámo. Dej si pozor na svoje myšlenky. Protože tvoje myšlenky přecházejí v slova. Dej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova přecházejí v činy. Dej si pozor na svoje činy, protože tvoje činy přecházejí v záliby. Dej si pozor na svoje záliby, protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter. Dej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter je tvoje budoucnost. Yeah, Marpou.

Pozvolna, teď pauza, hold volba, ale už nikdy nejdu zpět na dno. Píše mi bylo, že mám přistavený letadlo. Klesáme hladce se západem, 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: Já jsem Hugo z Gufrau a ty posloucháš Radio Spin, boy.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Zaželezilo li se železo? Či nezaželezilo li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

0: Prázdninový spin ráno.
1: Úterý ráno jsme řešili storky s fízlama.
2: Bizarní storky s fízlama, ale něco se stalo.
1: Jo, ozvala se nám Jeanette s dlouhou storkou.
3: Nejvíc baví je to, když jsem chtěla jít mýmu klukovi udělat prostě jako se překvápko do jeho práce a jela jsem v autě prostě totálně nahatá, jenom prostě v sexy županku a pantofličkách. A oni mě zrovna zastavili a ten jeden mi zrovna říká, můžete si prostě vystoupit.
2: Počkej. A co bylo dál?
3: Prostě bylo to sami, říkám, no, jako ten jeden týpek úplně říká, kam jedete? A já říkám, no, za přítelem do práce, udělat jakoby překvápko. A ten druhý fízl úplně, jo, takhle, no tak to je jasno, tak to jeďte, to je šťastný chlap.
1: Bráško, ale tady ještě furt nekončíme, jo?
3: Já jsem tam dojela a teď máte se tam prostě stále, já úplně říkám, čo, lásko, tohle zašla jsem moc a on furt, to počkej, no a než mi chtěl něco říct, tak pod tím autem vyjel jeho kolega Marek a říká, je, ahoj Žando, a já tam úplně jako celá, dobrý den, nastavenou.
2: Kolega Marek, koukám trošičku, no. To nemůžu říct zrády a takhle, je prostě trošičku nepřející.
1: Že jo, místo toho, aby nechal kamaráda si trošku užít romantiky.
2: Napodíval se.
1: Tak, Marek, klídeček, super Dome, slyšíme se zase zítra, jo? Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švech. Prázdninovým spin ránu, každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: 5 hodin 57 minut, máme tady středu 29. červenec a srpen se za chvilinku, ale pomalu jistě přibližuje k nám, nebo pomalinku, ale jistě se přibližuje k nám.
1: Tak, přesně, teď jste mohli slyšet, že Dominik před chvilkou vstával, jak to podle toho, jak to zní, každopádně svátek má Marta, všem Martám všechno nejlepší, babičko moje milovaná, zdravím tě a přeju ti všechno,
0: přejeme všechno nejlepší, babičko.
1: Já zase budu přát každý vstup, víš.
0: Já koukám, že ty máš vlastně jako každý týden někoho, komu přeješ prostě celý den.
1: To víš, velká moravská rodina. No každopádně, co probereme dneska, Dominičku?
0: No, tak co probereme dneska? Nejdřív samozřejmě popřejeme krásný dobrý ráno všemu Rádia Spin.
1: Good morning. Správně, to bych řekl, že je taková slušnost.
0: To je taková vlastně jako nejdůležitější věc na začátek. No a potom se podíváme za hat-trickem, protože ten vyrazil na nákup, tak si řekneme, kolik tam hat-trickem vlastně utratil. Co je, vole?
1: Jo, to je vstup za všechny brachy, fakt tady to. A teď si řekneme, co jsem si včera dal na oběd v dalším vstupu.
0: To no tak fakt, já vám to řeknu, Božka vařila. Božka vařila po dlouhý době a bylo to fakt topový. V životě jsem měl kuřecí prsa, co by se rozpadalo v hubě. Každopádně, Krištofe, co tam máš?
1: Krása, tak já pro tebe mám něco mnohem lepšího než hádrka jako na nákupu, jo. Já mám to, že Ronaldo už nefušuje jenom do portugalský repre, ani do saudsko-arabský tam
0: nějakého klubu. Ale vydělává taky někde bokem, jo?
1: Ale bude vydělávat někam bokem.
0: Skipetně, tak to jsem zvědavej, čím vydělává. Každopádně standardně si zahrajeme taky poznávačku, kterou máme úplně novou a úplně ready.
1: Standardně si dáme taky Celebrity Voice Flip, to máme úplně nový a úplně ready.
0: No a standardně se podíváme touhle dobou taky na počasí. Tak co se děje venku? Já teda musím říct, že na to, že mají být teďka třicítky, tak bylo ráno poměrně chladno teda.
1: Ráno nic moc, no, tam, protože když se tak dívám na mapu, tak průměrná teplota momentálně je kolem 13 stupňů Celsia, což jako, přiznejme si, je trošku zimečka.
0: Jako nebudu lhát, ve chvíli, kdy jsem si dnes domů dneska ráno to klimatizace, která mi dneska konečně přišla, tak jsem si říkal, že jsem si ji vlastně koupil asi zbytečně.
1: Ne, já si myslím, že ne, protože dneska ty maxima vystoupají někam k 32 stupňům a to hlavně v Čechách, na Moravě trošku míň, kolem 29 stupňů. Ale Brno mi tady hlásí 34 stupňů, tak uvidíme, tam se možná lidi upečou.
0: Jo, tak kdo byste chtěli prostě jako za teplem, na tropy, tak nemusíte jezdit někam do Chorvatska, nemusíte jezdit
1: stačí
0: někam
1: na Prýgl.
0: Stačí do Brna.

0: Máme tu 6.07, středa 29. července. Ty posloucháš Radio Spin, ráno, raníčko s Domem a s Krištofem. No a slíbili jsme vám, že se podíváme, teda lomeno Dominik vám to slíbil, že se podíváme na to, že Hardrick šel nakupovat. Tak Dome, co tam máš?
1: Přesně tak. Hardrick vyrazil do krámu s celou svojí rodinkou a udělali obrovský nákup. Brick na brick, steak na steak. A když říkám velký, tak myslím asi ten úplně největší, co jsem kdy viděl, protože zašli do jednoho nejmenovaného obchodního řetězce, kde společně utratili přes 40 litrů.
0: No tak to už je slušný nákup.
1: To už je slušný nákup. Jako musím říct, že bej prodavačka, tak si musím dát normálně hodinovou pauzu, protože markovat tolik zboží, aby z něj vyšla 2metrová účtenka. Jakože no. Reálně frajerka si tam potom stoupla na židli a takhle zvedla ruku a tam měla prostě 2metrovou účtenku, tak u toho se musí člověk fakt jako zapotit. Takže evidentně vlastně jako Hardrick takhle dopomohl prostě paní, aby si mohla jít prostě dát zaslouženě pauzičku a cigárku.
0: No to je pravda, ale ty jo, co tam kupoval všechno?
1: Podle mě tyhle celý regály, protože 40K. Jako 40 litrů v normálním obchodňáku úplně jako nevím, za co utratíš teda. Ale zase na druhou stranu vzal tam celou rodinu, tak jestli jich je...
0: Jo, to je pravda.
1: Jako,
0: to je pravda, můžu být
1: jako,
0: větší rodina, že jo, a čau.
1: Když jdu nakoupit pro sebe a pro Božku, tak tam většinou nechám třeba 1500, a to jsme dva, takže 1500 krát nevím kolik, 40 tisíc. Tak no. Počkej, tak já to spočítám, ale tak si vem kalkulačku.
0: Vem si kalkulačku, vem si to mě zajímá, jo, pojď, 15, dejme tomu tak jako průměr nákup, jo.
1: 40 tisíc, děleno 1500.
0: Správně.
1: Je 26, takže pro 26 lidí nákup asi.
0: Tak to jde.
1: Tak to už je slušná rodinka.
0: To je velká rodinka.

0: 6 hodin na 12 minut, ty posloucháš Radio Spin s tebou, dál taky Dom a Krištof.
1: Ahoj.
0: Ještě jednou ti přejeme hezký dobrý ráno, no a my se společně jdeme přesunout dnešní poznávačce,
1: juch,
0: ve který budeš hádat jeden animák, ale nebudeme ti k němu prozrazovat nic víc, jenom co ti můžu říct je, že to možná nebude zas tak jednoduchý, jak si myslíš, protože to nebude zas tak známý animák.
1: Ok, já ti k tomu nepovím nic, protože já jsem se ještě nepodíval, co to je, schválně.
0: No tak to mě zajímá, jestli to poznáš podle první ukázky.
2: Kapka kyseliny chloristé, špetka kobaltu, ždivec peroxidu vodíku. Pak zahřejem na 230 stupňů Celsia a...
0: Bum.
1: Ty jo.
0: Krištof se netváří úplně jako přívětivě.
1: Netvářím. Přijde mi to strašně takový energický, víš, takový...
0: A to je jenom jedna scéna.
1: Jo.
0: No, je to jako třeba chvilkama je to repka. Tak jako každý animák, že jo, chvilkama tam máš repku, pak tam máš prostě jako nějaký úplně banger, tak přesně tohle to je ono, no.
1: No tak dobrá, no.
0: Takže jestli víš, co by to mohlo být za animák, tak určitě dáme vědět, buď to pomocí našeho čísla 210 32 30 30 nebo pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a za další 3 minutky si pustíme další 2 ukázky, tak uvidíme, jestli někdo dá na první dobrou. Yeah.

0: východ než zaduní bejs.
1: Rádio Spin ve tvých uších, máme 6 hodin 16 minut k tomu středu 29. července a my tady řešíme poznávačku, ve který hádáme jeden animák. To je všechno, co nám k tomu Dom řekl.
2: Přesně tak, ale ještě předtím, než se pustíme dál do hádání, tak mám tady jednu takovou trošičku výtku od Bartyho.
1: Jo.
3: Zdár vy, matematický odborníci, 1500 si říkal, že máš nákup pro dva, takže to nemůže být 26 lidí, ale 53 plus minus, jo? Tak jo, čau.
1: Ale Barty, to je naprosto jasný, prosím tě, to jenom Dominik neumí počítat. Já samozřejmě vím, že 40 tisíc, že jo, děleno 700 pade, je 53,333 periodických, takže neboj.
2: No co, já jsem měl z matiky za 4. Na druhou stranu, když to říkal, že je schopný prožrat 1500 sám, takže hele, jako, je to takový trošičku sporný. Nicméně zpátky k té dnešní poznávačce. My se jdeme podívat na ukázku, která tady zazněla pár minut zpátky.
4: Kapka kyseliny chloristé, špetka kobaltu, ždivec peroxidu vodíku. Pak zahřejem na 230 stupňů Celsia a...
2: No na to tady máme jednoho týpečka od týpečka a to byl Hugo, tak jdeme se podívat s Hugem.
5: Zatažen
2: občas trakařem. To by vlastně jako teoreticky mohlo odpovídat.
1: To by mě sedlo, no.
2: Vzhledem k týmu, nebo k tomu vědeckému faktu, ale není to tak.
1: Není.
2: Bohužel, takže si jdeme pustit další ukázku.
6: Ha, jo, Ťukpěst.
7: Ťukpěst není v mé bojové databázi.
6: Ne, to není bojový chvat. To lidi dělají, když jsou napumpovaný. Nebo když mají radost.
1: Ťukpěst?
2: Ťukpěst, no.
1: Ježíš, já vidím ty překladatele, jak tam sedí a říkají si, jak přeložíme high five, kámo. Ťukpěst.
2: Ne, počkej, high five mají, když si plácneš,
1: no to je tak jak to chci říct, tady tohleto...
2: No, Ťukpěst.
1: Tak Ťukpěst, to je pravda.
2: Ale tady už to znělo takový trošičku robotí, to by mohla být taková jedna nápověda. No a jdeme ještě na ukázku číslo 3.
8: Skočili jsme z okna.
6: Ticho.
8: Skočili jsme z okna.
6: Věci říkat nemůžeš.
2: Jestli tě napadá, co by to mohlo být za animák, tak určitě můžeš posílat svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a napovědět ti můžu jenom jedno, asi se to, že ten robot, který v té pláce je, tak vypadá trošičku jako Michelin. To si myslím, že by mohlo být taková docela dobrá napověda.
1: Super.

0: který se pomalu, ale jistě blížíme do finále. No a dneska tady hádáš jeden animák, a to podle ukázek, který ti tady pouštíme. Tak pojďme si je připomenout.
1: Ha, jo, Ťukpěst.
2: Ťukpěst není v mé bojové databázi.
1: Ne, to není bojový chvat. To lidi dělají, když jsou napumpovaný. Nebo když mají radost.
0: Mm-hmm. Tak dáme si jednu Ťukpěst.
3: Jednu Ťukpěst, jako počkej.
0: Napumpovaný.
3: Takhle je napumpovalo, děkuji.
0: Je tam, já v pohodě, není začátek, teďka radost. Tak my si jdeme podívat ještě na poslední ukázku.
4: Skočili jsme z okna.
1: Ticho.
4: Skočili jsme z okna.
1: Před to takový věci říkat nemůžeš.
0: No a já jsem napovídal, že v této pohádce se objevil robot, který tak jako vypadal trošičku jako Michelin. To byla naše jediná nápověda k tomu filmu. Takže kdo víte, tak se posílali svoje tipy. No a mezi nimi se objevil třeba Tomáš.
5: Volám na tu poznávačku, není to náhodou Velká šestka?
0: Velká šestka. Viděl jsi Velkou šestku, Kristofe?
3: Dávno již tomu. Jako je to hodně, když to vyšlo nějak, to znamená 2.14?
0: 2.14, ale to si tipnu docela dobře. Jdeme se podívat ještě na další tip.
6: Je to Baymax a je to Velká pětka.
0: Baymax si myslím, že je docela dobrá cesta, ta Velká pětka trošičku hapruje, ale hele, zaokrouhlíme to nahoru na šestku.
3: To je v pohodě, Velká šestka prostě. Zaokrouhlíme to nahoru, takže Velká desítka vlastně.
0: Přesně tak, a my se jdeme podívat ještě za Bartem.
7: Jo, tak tohle vím, to byl ten nejvtipnější robot, co jsem v té době viděl. To je Velká šestka. Myslím, že Bajla, nebo tak nějak jsem jmenoval ten robotek.
0: Tak tady to zase hapruje obránci. Tady
3: hapruje jméno, to je v pohodě, ale hele, Barty, jako dom neumí počítat, ty se nepamatuješ roboty, za mě je to úplně jako fér.
0: To přesně tak. No ale samozřejmě je to dneska ráno Velká šestka. No tak jo, děkujeme za všechny tipy do poznávačky, samozřejmě před náma taky Celebrity Voice, tak určitě buď dál u Rádia Spin. No a nech se mezi čase pozvat taky na hudební víkend, který tenhle týden bude.
3: Jo, máme filmový hudební víkend, takže veškerý rap, který se objevil ve filmech, mega se na to těším.
0: Já
3: protože
0: taky.
3: To není jenom Gimple, jo, pozor.
0: Oh, počkej, fakt?
3: No jasně.
0: No jasně, to je třeba taky Vejška, že jo.
3: Nebo Kendrick Lamar, kámo.
8: Ten taxikář má ksicht jak ten kretén fyzik.

0: Stále posloucháš Radio Spin, máme 6 hodin 28 minutek k tomu, no a chvíli zpátky jsem týzoval, že se podíváme na Cristiana Ronalda, který zase něco kuje.
1: Tak počkej, já ti musím ale, kámo, naladit atmosféru.
0: Jo? Správně, velmi správně, Dome. Jde vidět, že jsi profík tady v tom rádiu.
1: Tak jistě.
0: Každopádně, co ten Ronaldo má za lubem? No prosím tě, tak Ronaldo má takový projekt a bude to projekt do televize, bude to seriál, ve kterém bude hrát sám sebe.
1: Nečekaně.
0: Aby toho nebylo málo, tak se ujme i producentského křesla. Nečekaně. Takže pozor.
1: Ale počkej, ale nezastoupí třeba taky kameramana, zvukaře, režiséra.
0: Je to možné, vlastně nevím. Já jsem se ho neptal, ale já mu kolnu teďka po vstupu a uvidíme, já se ho zeptám. Každopádně ten seriál má dnes název Day Ones. A příběh se má točit kolem takového fiktivního fotbalového agenta a v hlavní roli se má objevit britský herec Damien Lewis. To znáš možná z seriálu Homeland, se ti něco říká. Kdyby jsi ho viděl, tak ho určitě vidíš. No, Billions možná, jsi viděl.
1: Neviděl.
0: Co se dá dělat, no? Jakože pro toho Ronalda je to takový první krůček od té fotbalové kariéry, když pomenem teda ty reklamy a tohleto, takže asi nějakou zkušenost s kamerou má. Ale zajímá mě to, tyjo, jakože Ronaldo, herec, víš?
1: Jakože ty vole, skopačky na herce?
0: Tak ono, když simuluješ, že jo, tak je to vlastně
1: to je to samý. Profi herectví.

0: Já musím říct, že tenhle ten song jsem si zamiloval už jako malej kluk, když jsem ho poprvé viděl v Meduze. A od té doby prostě je to track, na který prostě jako nedám dopustit.
1: Je to paráda.
0: A jsem hrozně rád, že ho máme v playlistu. Takže
1: naprosto.
0: Ještě jednou vám přejeme krásný dobrý ráno. S vámi je taky Dom a Krištof, Radio Spin. No a my se jdeme podívat na to, jak středa 29. červenec bude vypadat. Tak musím říct, že jsme se probudili po poměrně chladného rána, protože teploty byly kolem nějakých 13 stupňů Celsia, ale na druhou stranu odpoledne se to vykompenzuje.
1: Odpoledne to bude horší, no. Když se na to tak dívám, tak pořád mi tady svítí, že průměrná teplota odpoledne bude někde kolem 32 stupňů Celsia a na většině území bude jasno, takže opalovák sebou a jako zůstal bych někde ve stínečku být váma upřímně.
0: Jako někde v parčíku, hezky pěkně.
1: No,
0: na
1: DC, vodičky.
0: Piknik, meloun, hele.
1: Jo, mě ten piknik neláká, jako když je vedro venku.
0: Ty vole, vrať se zpátky na Moravu. Richard Deprama na Radio Spin.
1: Tak, super, tak dobře mluvit, tak teďka pojď, vyber si, co? Bude Moravákový skákat do toho.
0: Máš regiony, tak začni.
1: No hele, já bych začal, ale co se ty rychlé dopravy týče, tak v regionech se toho nic moc neděje. Jediný, co tu vidíme, taková menší kolonička v Ostravě na Rudný, tam si počkáš zhruba 10 minut. Každopádně to je z regionu úplně všechno. A co se dálnic týče, tak jediný, co teďka stojí, tak je D1 na příjezdu do Brna, tam si počkáš zhruba 7 minut, jinak je to všechno úplně fresh.
0: OK, co se týče Prahy, tak tady to zase tak úplně fresh není, ale není to zase taková hrůza úplně. Pro tuhle tu chvíli se postavíš určitě na pražském okruhu v obou směrech, a to mezi Chrášťanama a Barrandovem. Nějaký zdržení hlásí taky Štěrbovská spojka mezi Černákem a Europarkem a postojí se taky na sjezdu z D10 na Kbelskou. Jinak co se Krešů týče, pro tuhle tu chvíli, tak se bourá u Motola v ulici Kukulova. Kdyby cokoliv, tak dávejte vědět 210 32 30 30 mobilní aplikace Radia Spin.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
3: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
4: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Radio Spin stále ve tvých uších, 6 hodin 40 minut. S tebou je Dominik a taky Jakub Jan. No a my se jdeme podívat na... Já jsem si dneska řekl, že si budu představovat pokaždé jinak.
1: Jo, tak to spinneři budou mít teda pěkný bordel.
0: Pokaždý tu s váma bude prostě někdo jiný. Každopádně jdeme si dát náš celebrity voice flip, to znamená jeden zamotaný, zamuflovaný hlas a na tobě bude poznat, kdo to vlastně je.
1: A dneska to bude možná trošičku těžší. A nebo třeba taky ne, to
2: já
1: uvidíme. Tak co, Krištofe, máš nějaký tipy?
0: Dobré, tyjo, já mám tolik tipů. Hele, ale zatím bez napovědy, jakože klidně vám to možná pustíme ještě jednou, ale to je tak všechno, co vám můžeme udělat, jo, protože tak... jinak by to bylo moc easy a to nechceme, že jo? Takže zkuste schválně na první dobrou poznat, kde by to tak mohlo být. Číslo je pořád stejný, 210 32 30 30. Slyšíš to, doma, jak to vyslovuju?
1: Jo, pojď, správně.
0: A nebo máme mobilní apku, tak to můžeš poslat tam.
1: No jo, tak takhle přísně dneska budem, takže ještě jednou ten zamotaný hlas, no a pak je to na vás.
3: Celebrity Voice Flip. Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka

0: posloucháš Radio Spin.
1: Den, Radio Spin.
0: Přesně, a Dominik vám klepe na dveře s účesem jako pouzar.
1: Nebo jako Zdeněk Izer, každopádně. My si jdeme připomenout tak z ní dnešní Celebrity Voice Lab.
0: Kdybych to nevěděl, kdo to je, tak na první dobrou bych měl jeden tip, který ti řeknu až ale v dalším vstupu radši, jo?
1: Dobře. Jako myslíš si, že by to jako pomohlo spinneru?
0: Nepomohlo, právě že vůbec, spíš by to zavedlo.
1: Jo, aha, dobře. No tak každopádně vám můžeme napovědět, že dneska tady hádáte jednoho českýho politika. To si myslím, že bude poměrně jako zásadní nápověda. No a jaká by mohla být ta další, Krištofe?
0: Jaká by mohla být ta další? Tak není to úplně nejmladší politik, 20 už mu dávno není, je mu něco málo kolem 60.
1: To je pravda. Myslím si, že kdyby se dělal nějaký Harry Potter revival, že by se mohl úplně v klidu zahrát hlavní roli.
0: No, a nebo kdyby se dělala Prasátko Pepa live action, tak by hrál toho tatínka tam.
1: Takhle prostě není, ne?
0: To asi ne, ale vypadá tak trošku, jak má ty brýlečky.
1: Ok, no takže politik, který vypadá jako Harry Potter, já si myslím, že tady už je to vlastně, dá se říct, 100% jistý, takže můžete posílat dál svoje tipy. No a my vám ještě jednou ten hlas pustíme.
0: Jenom ještě jedna vystraně Pavla do apky. Přišla textovka od George, který píše: Znarec, nebude to rytmus?
1: Těsně vedle.
0: Ten to není. Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka

0: Daniel Spejhrn, Krištof a Dom, máme 6 hodin a taky 51 minut k tomu, no a my se blížíme do finále dnešního Celebrity Voice, kde jste hádali, komu patří tenhle ten zamotaný hlas.
1: Neříkej mi, že když se do toho nezaposloucháš na začátku, že to nezní jako Kato z Prague Union.
0: Já nevím, počkej.
1: Neslyšíš to v tom?
0: Vlastně asi trošičku, jo, no.
1: Mírně, fakt mírně.
0: Ale zase zároveň můžeme říct, že žádnej typ na Praga nám sem nepřišel.
1: To je pravda, to je pravda.
0: A vlastně čistě jenom z jednoho jediného důvodu, protože jsme řekli, že dneska tady hádáte jednoho politika, který nosí brýličky a vypadá jako Harry Potter a má taky už nějaký ten páteček za sebou.
1: Je to tak? Tak co nám teda přišlo, no? Já se podívám do apky a George tam tady psal teda, že to náhodou nebude Rytmus. Následně to teda rychle vzal zpátky, díky bohu, a napsal joke. Chápeme, úplně v pohodě, George, v klídečku. Řekl bych, že to bude Petr Fiala.
0: Tak to je jeden tip. Dalšího Petra Fialu tady typoval taky Mike.
2: Hele, není to náhodou Fiala?
0: Fiala, no. Ne,
1: Fialu je hodně. Jaký Fiala? Kevin Fiala, co hraje hokej za Švýcarsko.
0: Tak ale Fialu politiku není zas tak jako moc, co si budem povídat. Jdeme se podívat ještě do mobilní apky Rádia Spin za Patrikem.
3: Ahoj, tak politik s brýlečkama, nezrovna mlaďoch, tak to za mě bude Péťa Fiala.
0: Tak to si myslím, že bude taky docela zajímavý a možná dokonce i správnej tip.
1: Mně se líbí, jak jsi říkal, že no jo, tak Fialu nebude moc politiku. Kámo, rovnou teďka z první dobrý napadlo Radim Fiala z PD, to je druhý.
0: Jako takhle, tam já nekoukám.
1: Aha!
4: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninový Spin ráno. Každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

0: Juhu, Sladíš Radio Spin, s tebou je Dominik a taky třeba Jirka Verich. No a máme 6 hodin 55 minut k tomu, to znamená, první společná hočka je za náma. Dome, tak pojď, co jsme tady stihli všechno, co se ti líbilo?
1: Tak my jsme tady probrali Hartrika a taky jeho velkou nákupy, protože Hartrika teďka vytáhnul rodinku na nákup a nechali tam 40 litrů. A potom jsme probrali taky novou kariéru Cristiana Ronalda.
0: Přesně tak, do toho se stihli voice flip, stihli jsme poznávačku. Prostě dneska jsme rychlí, skvělí, úžasní. Doma je to paráda.
1: A hlavně pracovitý, co se budeme povídat. Každopádně nás čekají další 2 hodinky, kde budeme opět hodně pracovat a samozřejmě budeme potřebovat i vás. Takže rozhodně zůstaňte dál u Rádia Spin, protože za pár minut vám řekneme podrobnosti. My se jdeme teďka ale podívat také na to, co nás čeká venku, a to už jenom v rychlosti. Aktuálně by mělo být nějakých 15 stupňů Celsia a odpoledne.
0: A odpoledne by mělo být nějakých zhruba průměrně 30 stupňů Celsia. Každopádně se to liší. Morava bude trošičku míň a Čechy budou trošičku.
1: Takže hlavně pijte, ať se vám neudělá špatně, hydratujte se a vyraďte třeba na piknik, protože i na piknik vám bude hezky. Viď, Krištofe?
0: Viď, Krištofe?
2: Spin Radio.

0: nežral tlak, jako bych nikdy nechcel.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Tak jsme se zabublali a pokračujeme ve Spin ráno. Máme 7 hodin a také 8 minut. K tomu ještě jednou ti přejeme krásný dobrý ráno. Doufám, že se vám dobře stávalo.
1: Mně se stávalo výborně.
0: Jo? Kolik se stával?
1: Kolem čtvrté většinou stávám takhle jako na ráno.
0: Kolem čtvrtý. To už takhle brzo to stáváš, ty
1: víš proč? Než já. Protože já vím, no, ty stáváš, ty mi říkáš něco kolem 4:40 třeba, že?
0: No, 4:50 max.
1: No, a já to nedávám, protože já nedokážu vstát a jako probudit se a rovnou vstát a jít něco dělat. Já to neumím. Já potřebuju chvilku, prostě nevím, 10, 20 minutek ležet a jako probrat se, víš, zesumírovat si to v hlavě. By the way, skvělý lifehack, Dome, kdyby se ti náhodou jako nechtělo vstávat někdy. Mm-hmm. Je strašně super začít ten den. Jak to je česky, jako gratefulness, jakože vděkem, nebo tak něco. Víš, třeba jenom říct si v hlavě,
0: no, jakože jako, prostě to jako vstanu a řeknu si děkuju Bože, že jsem se prostě probudil.
1: Může to být cokoliv, jakože ať už to je Bůh, patřičná místa, nebo jenom sobě můžeš poděkovat, nebo prostě říct si ty krása, jako super den to dneska bude tohleto. To, s čím stáváš, strašně ovlivňuje tvůj den, jsem zjistil.
0: No, dneska no, až budeš jako moderovat Spin ráno rok a půl, tak je tohle to přijde. Každopádně my se jdeme podívat na jednu loďku, která vyrazila opět na vodu a my si řekneme, kdo ji řídil a kde vyjela.
1: Vidíš, tak já si zahraju na detektiva, protože jsem našel úplně geniální, fenomenální pátrací případ někde z Turecka, který teďka proběhl a je to crazy, na to si fakt počkej.
0: Ok, my si taky potom řekneme, jaký sestřih je letos trendy. Ten můj to není.
1: Už jsem se chtěl něco zeptat, no, dobře, účes jako pouzar to není, dobrá, dobrá. A potom samozřejmě mešápek.
0: Mešápíček, potom máme taky heru jeden na jednoho, kde i dneska můžeš vyhrát tričko, samozřejmě.
1: Samozřejmě, teleshopping o tričko si dáme až za patřičnou chvíli, to je pořádku.
0: Tak, ale samozřejmě můžeš zkusit štěstí, pokud se do teďka neměla, anebo se můžeš zkusit dovolat, dokud se nedovolal, takže toť program rozhodně na další 2 hodinky, no a mimochodem čeká nás taky pravda nebo lež,
1: no,
0: zatím
1: vedu, moje pravda nebo lež, no a co?
0: No a co?

0: na vin a pustím spin.
1: Jsi začal docela hezky, ty vole, takový středeční rádio s muzikým prokoukám.
0: Že bych se tady vždy hodil to, jo, vždycky freestyle takhle jeden vstup. Jak už jste pochopili, posloucháte Radio Spin, máme tu Dominika s účesem jako Pouzar a Krištofa s účesem a knírem jako Šín. Každopádně jdeme se podívat na to, co jsem týzoval chviličku zpátky, a sice krásný pátrací příběh, který na mě včera vyskočil. Nové, představ si, že takhle byla jako partička lidí, jo, v Turecku, a tak trošku byli už, byl večer a byli, jak se to říká slušně, společensky unavení, že jo, ovínění vším možným, všema dojmama. No a tak se stalo, že jeden týpek se od této partičky odpojil a skončil někde v lese. No a partička se ráno probudila a říkala, no jo, ale kde je tady ten pán? Bych ti řekl to jeho jméno, jo, ale jo, jmenoval se Bejhan. Tak říkají, kde je tady ten pan Bejhan? No a pan Bejhan byl někde ztracený v lese a tam bohužel asi spal nebo tak něco. No a jenomže kamarádi se lekli, tak svolali úplně obří pátrací akci, jakože fakt celá vesnice nebo celé město začali pátrat. Tady tenhle ten týpeček se vzbudil. A teď to začalo být super, protože jakmile se vydal směr civilizace, tak narazil na tu partu lidí, která ho hledala z toho města. A vzhledem tomu, že nevěděl, co se děje, tak se k té partě lidí přidal. A najednou hledal sám sebe, jenže on to netušil. A víš, jak to skončilo, tady ta pátrací akce?
1: Jak?
0: Ti lidi začali volat jeho jméno. Ne, takhle, Bejhan, Bejhan! A mu to šlo strašně vtipné, takže stál takhle vedle nich a udělal. Ano, a oni se na něho podívali a za ty 2,5 hodiny jim došlo, kámo, že hledají jeho, že jo. To nevymyslíš prostě.
1: Kámo, tak jestli Bába pod kořenem byl legendární příběh, tak tohle to si myslím, že může přepsat úplně v klidu dějiny.
0: Jak se říká, že každý člověk se prostě jednou v životě najde, tak tohle ten týpek, kámo, se takhle našel konce dvakrát.
1: Skvělý, ty vole.

0: pořádku.
1: Nemusíš tady zvát, ale to je v pohodě. Já chápu, že jsi rád, že jsi tady takhle ráno na spinu, ale co se dá dělat, no?
0: Tak jasně, že jsem rád, ty vole. Jasně, že jsem rád, akorát to stávání trošičku hapruje. To už jsme si ale řekli pár minut zpátky, nicméně my se jdeme společně přesunout dnešnímu prvnímu tématu. A to je, že po 13 letech se budou měnit eurobankovky. Doteďka tam byly různý mosty, průchody a tak dál, ale vlastně nic z toho nebylo reálného, nebo to nebyla taková ta typická signature evropská věc. Takže se vybírá z různých 10 návrhů, kde jsou různé osobnosti a z nějaký strany jsou tam symboly, jsou tam taky různý prostě jako evropský ptáci a tak. No a je to různě malovaný. Každopádně v tuhletu chvíli se hlasuje o tom, jaký ty bankovky by tak asi mohly do budoucna být, takže do toho se může zapojit taky. Mimochodem, zapojil jsi se do hlasování.
1: Já jsem se zapojil, kámo, no. Já jsem tady řešil, myslím, že to bylo v sobotu, tady jakože chviličku jsem tady nakousil to téma. Každopádně já jsem velký tým jako fauna flora, protože jako ptáci tam jsou úplně skvělí. Přijde mi, že by tam byly ty osobnosti, tak je to takový, víš, jako nevím, hodíme tam prostě Leonarda da Vinciho, víš?
0: No, jestli no.
1: A ostatní národy budou jako, no jo, ale prostě kde je někdo od nás? Kde tady máme prostě Mikuláše Koperníka třeba. Víš, to je takový, jakože ta kompetence tam prostě bude. Ale když tam dáš ptáčky, Hergot, a významný řeky, tak je to úplně super.
0: To je pravda, takhle to bude aspoň trošičku fair, každopádně. Aby to bylo úplně nejvíc fair, tak jsme si dneska říkali, že byste eurobankovky mohli navrhovat vy dneska.
1: No.
0: Takže nás by zajímalo, co by podle vás mělo být prostě na eurobankovkách, co tam prostě nesmí chybět. Takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin, dávajte nám vědět, co byste dali na nový návrhy eurobankovek a my jsme hodně zvědaví, co tam padne.

0: 7:21 k tomu, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom a taky Krištof. No a my jsme tady spolu pár minut zpátky na kouse téma. Co byste dali na nový návrhy nových eurobankovek? A musím říct, že my zatím nejsme s Krištofem úplně spokojení.
1: To nejsme, no.
0: To nejsme, protože vy nám u toho rádia spíte, takže pojďme se teďka na chvilinku probudit.
2: Rádio spím.
0: No vůbec, tyma. Dneska nespíme, dneska prostě navrhujeme nový eurobankovky. Takže 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte nám vědět, co byste tam dali. Každopádně my vám můžeme nastřelit třeba naše jako vlastní návrhy.
1: Jako co bys tam dal ty? Já právě přemýšlím, co bych jako na eurobankovce chtěl. Vzhledem k tomu, že eurem jako platím jenom, když jsem někde v zahraničí, že jo? Když jdu na Slovensko nebo nevím, něco takového.
0: Hele, já jako vzhledem k tomu, že prostě jako miluju jídlo.
1: Ne, a jsme zpátky a že... u to. Takže jo, jak by to fungovalo podle tebe? Jako, že měl bys prostě jednoduše jednu eurovku, tak co by bylo na tom, a pak třeba co by bylo na sítí,
0: ne,
1: víš,
0: počkej,
1: na 50.
0: Ne, nebudeme navrhovat podle hodnot, budeme naprosto jednoduše prostě dávat jeden určitý návrh. A já bych dal třeba jako na 500 eurovou vřízek.
1: Jednoduše, no dobře.
0: No takže takhle by to mohlo vypadat.

0: it's gone. Oh. Hezky. Oh. Till it's gone. Hezky. Hoze to. Pojď.
1: Till it's gone.
0: Tady to skončilo, tak nic.
2: Oh, no. Ježiš Maria, no tak jsem proto tady jsme, že teďka v tuhle tu chvíli, protože ta písnička skončila. 7 hodin a 26 minut, ty posloucháš Radio Spin, s sebou je dál Dom a taky, kdo je tady dneska?
0: Prosím tě, dneska je tu Aristoteles.
2: Jo, jasně. Dobře, tak Aristotele, co jsme nakousli za téma pár minut zpátky?
0: Je to naprosto jednoduchý. Nakousli jsme tady téma eurobankovky, poněvadž jelikož asi možná budou nový a vyšlo asi 10 nových designů, na který se můžeš dokonce i podívat na internetu. Je to fakt jako od Ačka až do Ička, mám pocit.
2: Něco
0: jako
2: takový, písmenka. Ano.
0: Jo. A jsou tam dvě hlavní témata. Jako první jsou nějaký historický osobnosti Evropy a jako druhý tak jsou ptáčkové, fauna a flora a významné řeky Evropy. A musím, že to vypadá fakt skvěle. Plus jsme se tady s Domem bavili, že ty vertikální bankovky mají taky něco do sebe, přesně jako když tak. To je na výšku.
2: Jako překvapivě někdo tam udělal i bankovku, která by vlastně jako smysl dávala na stojato. Každopádně říkali jsme si, že byste dneska tady vy spinneři mohli ty euro bankovky navrhnout a že byste mohli vymyslet, co by na nich mělo být právě za vás. Tak ozval se Petr.
3: Já bych k tomu tvýmu řízku tam dal ještě kopu bratrovšího salátu.
0: Yeah.
2: A na kterou bankovku?
3: Asi na tu pětistovku, ale hele. Já bych třeba i na nějakou jinou bankovku, já bych tam třeba, když je to naše, já bych tam dal třeba Karla IV. Nebo něco, aby to bylo hezký a ten s tím bramborovým salátem, no, nejsem si úplně jistý, kámo.
2: Tak ten bychom dali na zadní stranu.
3: To
2: kámo, ale to by byla libová bankovka.
0: Jako ty krásno, z jedné strany Karel IV. A když to otočíš, tak tam ten šnice s tím salátem.
2: No takže takhle nějak by to mohlo vypadat, takže jaký typy máte vy, tak dávejte vědět.
0: A jdem si dát rychlou dopravu na rádiu Spin. Co se regionu týče, tady se naštěstí nic moc neděje. Jediný, co tu pořád vidím, tak pokud jdeš z Pelhřimova na Humpolos, tak 10 minut. Ale to je taková klasika, kterou ač hlásit úplně nemusím. 12 minut si potom postojíš na Rudný v Ostravě. Každopádně, co se regionu týče, je to úplně fresh potom dál. Když se dívám na dálnice, tak jediný crash, co tady vidím, tak je na D1.

0: kilometr číslo 197 ve směru Ostrava. Jinak je to úplně v pořádku. Před Brdem si teda ještě na D1 se postojíš asi 10 minut.
1: OK, protože já mám trošičku ještě jiný zdroje, tak já doplním ty tvoje dálnice. Jeden kryžnásí D6 na příjezdu do Prahy a jeden kryžnásí taky D8 na příjezdu do Prahy, takže určitě jezděte taky opatrně. No a co se Prahy týče pro tuhle tu chvíli, tak dávejte pozor určitě na Pražském okruhu, protože tam to poskakuje mezi Chrášťanama a Barrandovem v obou směrech. Další zdržení hlásí taky Štěrbovská spojka Barandák. No a potom si postojíš určitě taky na Rohanském nábřeží. Protože tam se v tuto chvíli bourá. Každopádně od nás je to dopravě všechno. Kdybyste narazili na něco dalšího, tak dávejte vidět. Kreše, kolony, švestky. Hele, je to na vás. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vidět.
2: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Československý underground.
3: Yeah. Markus Rácz.

0: Dneska ráno tady na Radio Spin sbíráme návrhy na nový eurobankovky, protože to je přesně to, o co běží poslední dobou, a sice to, že můžete hlasovat mezi tím, jaký návrh se vám líbí. No ale říkal jsem si, že bychom se takhle po Spinovsku mohli navrhnout úplně ty vlastní.
1: No,
0: tak jeden návrh, který má pro nás Dave.
2: A tak, Dave, hele, já bych dal na každou jako třeba nějakou jinou mapu Evropy, víš, jako...
1: No.
2: Jako třeba z jiného roku mapu, víš, a třeba každý by byla jiná a bylo by takový jako pro všechny, víš, jako ahoj.
0: Takže Dave by šel takovou tou férovější cestou.
1: Náhodou není to špatný nápad, víš co, jako dát tam mapu Evropy za doby Karla IV., kdy jsme ještě měli moře, to by bylo super.
0: Je jako takhle, že by si šel prostě jako mapa Evropy za Karla IV., mapa Evropy prostě jako
1: klidně,
0: za
1: římský říše
0: a to.
1: No jasně, mapa Evropy, ty na superkontinentu, když byl ještě jenom jeden, že jo, to bylo úplně nejlepší, takhle bych to dal.
0: Já kde pak asi byla ta Evropa? Každopádně ty si říkal mimo éter, že tady máš ještě nějaký návrhy.
1: Kamo, napadly mě úplně geniální věci, třeba co to dáte, já nevím, na 5 eurovku, takovýho toho typickýho Evropana na dovolený. Víš, takový ten týpek, jak má ty sandály, v tom má ty ponožky, do toho takové ty slipoplavečky.
0: A takový to tvrdý břicho.
1: Jo, tvrdý břicho. A do toho, kámo, ten výjev byl tak, že by stál u toho lehátka, který právě obsazuje tím ručníkem 6 ráno, aby byl jeho, že jo. To bylo úplně super. To mi napadlo jako 5 eurovka. Na 10 jsem si říkal, holuba, ty tady v Evropě na každém náměstí
0: to
1: máš holuby.
0: Pravda, no.
1: To je takový kulturní dědictví, ten holub, že jo?
0: Takže a z druhé strany by bylo holubí bobek, aby to bylo prostě
1: no jasně,
0: jako úplně,
1: tam by byly takhle lidi, jak se dívali nahoru a dělali a pak jsem si ještě říkal, co by bylo úplně nejlepší, tak třeba na 50 dát, kámo, takový výjev, jo, představ si 2 ráno, bylo to takhle tmavý, a tam otevřená ta kebabárna.
0: Ježiši Kriste,
1: to je tak evropská věc.
0: Kámo. Tak hele, ty jsi to povýšil, ale na vysoký level. Tohle to chce trumfnout. Takže 210, 32, 30, 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte nám vědět, jaký návrhy eurobankovek byste udělali vy.

0: Jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: 7:38, ty posloucháš Radio Spin, Dominika taky Krištof, no a my pokračujeme ve dnešním tématu, který jsme nakousli několik minut zpátky. Hledáme tady vaše návrhy nových eurobankovek. Tak ještě jednou eurobankovkou přispěl Petr.
3: Ale já bych dal ještě kluci na 5 eurovku, bych dal Romana ve Slipečkách a Hejno holubů. On nemá rád.
4: On nemá rád holuby, Roman?
2: Roman nemá rád holuby, ty vole, a víš proč?
4: Nevím proč.
2: To je taková jako dlouhodobá story, protože Roman dost dlouho bojoval s holubama na balkoně.
4: Okay.
2: A on je nemohl prostě nějakým způsobem vystranit pryč, protože prostě on zkoušel různý spreje, zkoušel tam dávat CDčka, zkoušel tam dávat takovou tu kočku čínskou s tou hýbací pacičkou.
4: Jo, jo. A nic.
2: Až nakonec prostě jediný, co pomohlo, tak byla prostě síť.
4: Aha, já že přestěhovat se.
2: To další možnost, ale jako nechceš opouštět prostě jako svůj vlastní byt, že? Co se budeme povídat.
4: Okay, ale holub teda za mě taky cool věc. Každopádně do apky nám přišla ještě tady od Romana voiceovka.
2: To jo, ale to jsem... si pustíme až za pár minut.
4: Ne.
2: Jo.
4: Ne.
2: Jo.
4: Ale tak mezi tím někdo určitě přispěje další voiceovkou.
2: No tak samozřejmě, dávejte nám vědět, hele.
4: No tak dejte, no.
2: Nebojte se toho.

0: okolo světa.
1: No tak to je ty vole jako dobrý sklus teda.
2: Náhodou to je Konex a Kamil Hofman, pokud se nepletu, dokonce jejich písnička.
1: To až takhle se vyznali. Ano, dobře. Ano, ano. Každopádně my pokračujeme v našem dnešním tématu, kde jsme nakousli pár minut zpátky nový eurobankovky, protože se teďka dělají nový návrhy, o který můžete hlasovat. No a my tady navrhujeme naše bankovky, a to po spinovsku. No a jednu takovou bankovku bych chtěla navrhnout. Pavel, Pavel, dobrý ráno.
3: Krásný dobrý ráno.
2: Ahoj.
3: No. Čau, čau. Hele, já se přiznám, že jsem zapl rádio až teďkon, ale takže doufám, že se nebudu opakovat po některých. Ale já si myslím, že když to je spojený s Českem, tak by to určitě měla být víceméně nějaká poukázka, buď to jako na pivo, takže třeba jako být dvou pivovka.
1: Jasně.
3: Takže prostě nějaká 5 eurovka, 10 eurovka, prostě, která by byla automaticky na pivo. Ale co si myslím, že by tam nemělo chybět, tak by měla být naše tradiční česká snídaně, což je jako pivo, cigou, kafe a panáč. Takže jako, taková jako naše tradiční, protože jako když přijdeš někam do světa, tak všude jako si mají ty fresh juicy a
2: no, vejce
3: Benedict.
2: Croissanty.
3: Tady tradice, prostě kafe a cíko. No,
2: to by byla tak ošklivá bankovka, kámo.
1: Odporná, teba. Já si úplně dokážu představit i tu barvu, taková ta vyblitá, šedivá,
2: ošklivá barva. Šedivo nahnědlá, no jasně, úplně jsem to viděl.
3: No, flekatá šedivo
1: hnědlá. No, super, Pavle.
3: To je všechno, tak doufám, že jsem nikoho nepohoršil, ale tak bohužel to nějaký naše kulturní dědictví, no tak.
1: Hele, takže, já si myslím, že určitě nepohoršil, hele. Moc děkujeme za kol, krásně ráno, měj se, čus.
3: Je to krásně, čau, ahoj. Čau.
1: No a jeden takový návrh, který má dneska ráno ještě taky Roman.
4: Dneska ráno doma je Krištof, Espinéři, tady Roman. Hele, Krištofe, trošku si mě inspiroval. Já myslím, že na těch eurobankovkách by mohly být různý evropský jídla, typický pro tu danou zemi, aby si věděl, že jedeš do Itálie, jak si musíš dělat spaghetti, jedeš do Francie, jak si musíš dát samozřejmě bagetku a sýr, jedeš do Česka, tak si pochopitelně musíš dát smažák s hranolkama a kýblem tatarky. Tak to myslím, že by bylo docela typický. Mějte se krásně, ahoj.
2: To byla tak krásná bankovka s tím smažáčkem.
1: Jakoby měla barvu?
2: Bankovka se smažákem? Hmm. No nějakou kontrastní k tomu smažáku, by tam šel pořádně vidět, že jo?
1: Takže žlutá určitě ne.
2: No žlutá to nebude.
1: Takže by to mohla být třeba jako taková sytě růžová.
2: A nebo taková fakt jako ušklivě brčálově zelená. Fuj. A na tom ten smažák s tatarkou tam vynikl.
1: A proč nám vychází jenom jako hnusný barvy u těch českých bankovek?
2: To nevím.

0: Dohrává nám Kellyn, Nobody Listen a jejich písnička Crazy, no a my se pojďme podívat, co jste na nás ušili tady hezky, protože tu řešíme eurobankovky, mimochodem je středa 29. července, jo, to jen tak připomínám, abyste věděli, co a jak. No a dobře, přišlo vám něco novýho?
1: To si píš, že nám přišlo něco nového, protože voiceovka mi sem přišla taky od naší Julie.
2: Ahoj, já bych tam chcela pohádkové bytosti na těch peněžkoch. To by se mi páčilo, kdyby tam byly prostě rozprávkové postavičky nějaké.
1: No ale teď jaký jsou ty základní evropské postavičky, že jo?
0: No jako ne, tak to by byly naše, že jo, postavičky jenom.
1: Jako jenom naše?
0: No jasně.
1: Jenom naše, jakože Křemílek a Bochumurka.
0: Tak jako co bys chtěl tady z té evropské mytologie něco jako zkusit? Co je taková jako evropská po... Kamaráde, vlk a zajíc.
1: Vlk a zajíc, ty vlade.
0: No jako pak
1: taky možnost, pak by tam mohl být, no a to už není úplně jako Evropa, co si budeme povídat.
0: Tak co ještě bylo Smolíkovi?
1: No tak ale zase máš potom i třeba psaný pohádky, že jo, máš třeba Cínovýho vojáčka.
0: Jo takhle, děvčátko se sirkama, jo.
1: Karkulka.
0: Karkulka by mohla být, ok, ok.
1: Rákosníček.
0: No, dejme, nevím, jestli je jako evropský významný, ale je, dobře.
1: A tak jako je český, takže by tam asi teoreticky jako mohl být.
0: Měl by, no, to je pravda.
1: A přemýšlím, co ještě jako za český pohádko, nebo za evropský pohádkový bytosti.
0: No teda. Právě, co je jako, ještě jako v Německu mají legendu o Krabatovi, ale to asi úplně, to nic, co? To ti neringuje,
1: přemýšlím, co je Krabat.
0: Krabat, takový klučina, co se vyučí ve mlýně černou magii.
1: Jo, takhle. No a nebo třeba takový jako typický pohádkový Honza, co si myslím, že je taky jako ne česká záležitost, ale evropská.
0: To je pravda, ale zase jako jdeš jenom do Německa, no, tam je Honza inspirovaný Hanswurstem jejich.
1: No tak ale kdyby i ostatní země vymýšlely pohádky, tak samozřejmě i tak by tam mohly být další věci.

0: Fajn ráno. Mashup.
1: Máme 7 hodin a taky 51 minut, k tomu ty posloucháš Rádio Spin s tebou Jirom a Krištof. No a přišel čas na zase na chvilinku odprostit od bankovek a pustit se do dnešního mashupu, který dneska bude, si myslím, trošičku jednodušší než ten včera.
2: Tak pojď, dej to tam a uvidíme.
1: Tak jo, tak já to tam jdu dát, tak počkej, jenom se tady rozjedu myš a jdeme na něj.
3: Jak si to ty hajzlíku představuješ?
2: Jako hele, ty dvě songy, které tam slyším, tak bych chtěl strašně mít jakože plnou verzi. Já to nemůžu říct teďka, abych to neodhalil. Ale pak ti k tomu něco řeknu, až se odhalí tyhle ty dvě songy, které si myslím, že jdou jako hodně slyšet.
1: OK, tak myslím si, že vím, na co tak jako trošičku týzuješ. Každopádně nás zajímá, co tam je za vás. Takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin, dávejte nám vědět, co slyšíte v dnešním mashupu. Můžeme vám prozradit sice jednu věc, a to, že tam jsou tři. Víc jich tam dneska nehledejte.
3: Jak si to ty hajzlíku představíš?

0: Spin ráno. Mashup.
1: A ještě jednou ti přejeme hezký dobrý ráno, máme 7 hodin a taky 55 minut. K tomu s tebou je dál Dom a taky Krištof.
2: Čus.
1: No a my pokračujeme ve dnešním mashupu, který si jdeme v tuhle tu chvíli lehce připomenout.
3: Jak si to ty hajzlíku představuj?
1: No ale musím říct, že zatím teda tam asi nemáme žádný jako správný typy.
2: Ne, nemáme. Já jsem se taky díval,
1: a pokud
2: jsem projel,
1: taky nic moc.
2: Já si myslím,
1: že byste se mohli ještě trošičku na ten mashup zaměřit. Případně, pokud se vám dneska by stávalo, přece jenom je středa, hele, od víkendu daleko, do víkendu daleko, tak vám teďka pomůžeme se trošičku probudit. Fuj, mě to probralo taky. No a jdeme si ten dnešní mashup pustit ještě jednou, abyste mohli dál hádat.
3: Jak si to ty hajzlíku představuješ?

0: právě teď.
1: No a protože máme 7 hodin a taky 56 minut k tomu, tak se jdeme společně podívat také na to, co nás během dnešního dne čeká venku. Já si myslím, že už se to potom poměrně chladným ráno začalo malinko zlepšovat. Aktuálně by tam mělo být nějakých 19 stupňů Celsia. Po celé České republice je hlášeno jasno až polojasno. No a co nás čeká odpoledne, tak to ti řekne Krištof.
2: Odpoledne to vypadá, že bude trošku peklíčko, protože po celé České republice mám hlášeno, že bude jasno s průměrnou teplotou 30 stupňů Celsia. Takže ty vedra se pomalu, ale jistě vrací zpátky. A dneska se ještě bude dát jakž takž dýchat. No to bude horší zítra a pozítří.
1: To je pravda, ono
2: to si řekneme zítra a pozítří.
1: Ono se to trošičku rozvaří. Každopádně doporučujeme určitě v následujících dnech hodně pít, abyste nám prostě neomdlívali.
2: A opalovat.
0: Spin Radio. Radio Spin Death Double. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

0: 8 hodin na 6 minut tomu, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom a taky Krištof. Já musím říct, ahoj, že vždycky, když prostě jako v playlistu zahraje Buka, tak my se tady spolu s Krištofem urveme, ale úplně neskutečně.
1: Trošku jo, no, trošku.
0: Hele, chtělo by to novou desku od Buky letos.
1: Jo, já bych si dal teda spíš od Čína zase desku.
0: Fakt? Myslíš, že by to Šín jako mohl střídat, že by jeden rok teďka vydával jako Buka a druhý rok by vydával jako Šín?
1: No, chtělo by to, no. Protože, promiň, ale Šín už mi chybí zase. Buku mám rád, samozřejmě, proposlouchal jsem se k tomu, ale ten Šín je prostě Šín.
0: A tak třeba vyslyší naše přání. Každopádně my se ještě na chvilinku...
1: Šín.
0: Vyslyší.
1: Naše přání.
0: Jo, tak to jsou prostě naše tátovský joky. Každopádně, my se jdeme na chvilinku vrátit ještě k našemu dnešnímu tématu, kde jste navrhovali nový eurobankovky, protože to je věc, která teďka tak jako trošičku rezonuje celou Evropou.
1: Je to tak?
0: No a jeden takový návrh, který měl taky Milhouse.
2: Dobré ráno, borci, viděl bych to na naše kulturní dědictví, a to vyobrazení dvou nohou od půl holeně dolů, kde jsou položky v sandálech a vedle toho položená igelitka z Lidlu. A vzhledem k tomu, že tady vychází furt takový ty hnusný barvy, tak bych to viděl na takovou tu krásně světle modrou.
1: To by bylo krásně světle modrou. Ano, ano, ten kontrast barvy.
0: A tak ono
1: pozadím
0: by to vlastně připomínalo vlastně jako takovou tu fotku od moře, že jo? Tak jako tomu by se vlastně ta světle modrá hezky hodila.
1: Jako krásná česká bankovka za mě, co si budem.
0: Jako já si myslím, že typicky česká bankovka. No tak jo, tím si myslím, že bychom mohli dnešní téma uzavřít, takže děkujeme za všechny voiceovky. No a my společně pokračujeme dál ve Spin ránu, kde se za chvilku podíváme na další zprávy.

0: Posloucháš Rádio Spin, dohrál nám Akon. Máme tu středu 29. července, svátek slaví Marta, což je i moje babička, takže mojí babičce přeju všechno nejlepší, babičko, užij si den.
1: To je hezký. Hele, tuhle máma dneska babička.
0: No,
1: příští týden to bude táta.
0: Přemýšlím, kdo to bude příště, no.
1: No tak jo, my se jdeme podívat na další zprávy, jak jsme se bavili pár minut zpátky. A hele, stoprocentně si vzpomeneš na období, kdy byl prezidentem Miloš Zeman.
0: Protože, no kamaráde, co si budeme povídat, jsem menší než ty, ale vzpomenu, no.
1: Hele, na to se úplně zapomenout nedá, protože za těch 10 let měl fakt jako hodně famous momentů. Nicméně, jeden z nich byla jeho legendární výška na žlutém nafukovacím člunu. To si pamatuješ, ne? Fotangli, jak je tam prostě Zeman jako prezident. Jenom ano, v trenkách s těma pádlama.
0: A pak tam odjíždí od té kamery, ano.
1: Od těch bodyguardů, který ho tam doprovodili. No tak tenhle ten famous moment se letos konečně zapáknu. Miloš Zeman totiž o víkendu vyrazil na Vysočinu. Vzal si svůj legendární žlutý Titanic, do něj si hezky pěkně naložil sám sebe, vzal si klobouček, pádílka a vyrazil.
0: Já to naprosto chápu, jako omlouvám se, ale Zeman má kolik? 81 let? Nebo tak
1: možná nějak... dokonce i víc, ale třeba 130, já nevím, jako kolik je Zemanovi.
0: No,
1: jako...
0: Taky bych to možná občas řekl, že tak vidím, tyjo, ale samozřejmě mu přeju, ať si užije důchod, že jo, ať si dá odpočinek na rybníku.
1: Jo, tak jako důchod je důležitý.
0: Ať už se do té politiky nevrací.
1: Jo. Můj styl je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou, makama tvořím, jako bych chtěl artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drum se nechápu,

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Další den, další pravda nebo lež.
2: A sakra, tak těsně vedle, no, nevadí.
1: Jako nepřičetli jsme si tu myšlenku. Tak dlouho spolu ještě nevysíláme, aby jsme si četli myšlenky.
2: Ne, tak to nevadí, to nevadí. Jako nový den, nové dobrodružství, tak to je moje myšlenka, vždycky, když se vzbudím.
1: Jo, tak takhle, proto ty jsi každý den takhle nahypenej.
2: No já ti říkám, musíš začít to ráno prostě pozitivně, že jo, a potom to máš úplně nahypený. Každopádně.
1: To se líbí ten přístup, tyma, prostě mě ráno zabrněj ty hodinky a moje první myšlenka je, ty vole.
2: No ale to je právě to, co ti říkám, prostě to ti úplně jako dokazí ten den, už jsem chtěl říct něco horšího, Ježiši Kriste, ještě, že mám filtr. Fuha, teď jsem se až trošku odosil. No ale pojďme zpátky k tomu, co tady probíráme. Pravda nebo lež, naprosto jednoduchý koncept. Já mám prostě tři nějaký statementy. No a potřebujeme jednoho z vás, který se přidá k Dominikovi a pomůže mu hádat, jestli lžu, anebo jestli říkám pravdu. No a dnešní téma budou fiktivní místa.
1: Fiktivní místa. Hmm. Ty vole, já nevím, jak můžeme hrát pravdu nebo lež na něco, co je fiktivního. Já mám pocit, že těch fiktivních věcí je tady poslední dobou docela dost.
2: To je pravda vlastně, že? To je strašně, jak to můžeš... No, ale můžeš, že jsou to jako... Jak to mám říct? Obecně uznávaný fiktivní místa.
1: Obecně uznávaný fiktivní místa, jako slonovinová věž třeba.
2: No uvidíš.
1: No uvidíme. Tak jo, takže 210, 32, 30, 30, mobilní apku Rádia Spin teďka vynechte, chtěl jsem jí říct úplně automaticky, takže čistě jenom
2: tam
1: telefonní číslo.
2: Tam byste nám byli předplatní.
1: Jednoho z vás budeme potřebovat už za 3,5 minutky.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8 hodin a 21 minut k tomu, ty posloucháš dál Rádio Spin, s tebou je dál Dom a taky Krištof. Krištof už je naladěný, už vypadá přísně.
2: Já už jsem nahodil poker face, já jsem se nasadil druhý brýle, teďka učesal jsem se trošku, aby to jako vypadalo všechno profesionálně.
1: To je pravda, mimochodem já jsem byl překvapený, ty nosíš sluneční brýle přes dioptický brýle.
2: Kamaráde, a to jenom kvůli tomu, že ty sluneční brýle jsem dostal a normálně, když jsem si je dal přes tyhle ty brýle, tak já si je můžu naklapnout na ty moje obroučky, oni tam tak krásně sedí a to je fakt random, to nechápu, jak se stalo, je to náhoda.
1: Geniální. Každopádně my se jdeme přesunout pravdě nebo lži. Dneska se tady s náma zahraje Petr. Petře, dobrý ráno.
2: Nazdar.
3: Nazdar, nazdar.
1: Nazdar, nazdar, Petře, tak jak jsi se vyspal na středu?
3: No výborně, ale teď se trošku bojím.
2: No ale... Čeho, prosím tě, fiktivní místa, co máš proti fiktivním místům?
3: Ne, já se jako bojím toho pokerfejsu, učesání, brýlí černých.
2: Jo, tak to se bojí, no, to se bojí, kamaráde, protože já jsem přísný kluk.
1: To já se bojím taky, protože Petře, dneska jde hodně. Jestli dneska vyhrajeme, tak Krištof prostě už ten na ten týden má jasnou prohru, takže musíme tohleto zvládnout.
2: To je pravda, no.
1: A budeme mít pak taky zlatý hat-trick, takže jde nám hodně. Jde nám hodně.
3: Jdem na to.
2: Dobře, chlapi, jdem na to, pojďte.
1: Jdem na to, tak otázka číslo jedna, pojď.
2: Otázka číslo jedna. Fiktivní město Kohák je známé především jako místo, ve kterém se odehrává sitcom Přátelé.
3: Lež?
1: No, tak to asi ne.
2: Lež?
1: Fiktivní město Kohák, ne, tak Přátelé se odehrávali v New Yorku, ne?
2: No ono to není zmíněný, jakoby ono to je točený v New Yorku, Přátelé, ale není tam zmíněný přesně to místo. V jednom jediném díle, a je to třetí série, by the way, tak tam je zmíněný tohleto město.
1: Ne,
2: já nevím, jestli to je Kohák asi. Kuahok.
1: Ne, já si myslím, že tam je přiznaný New York. Tam je naprosto přiznaný.

0: Já se jim sluší, takže...
1: Tak co myslíš, Peťas?
0: Já si myslím, že to není pravda.
1: Co myslíš, že lže? Děma, hele, ale počkej, on se tak jako udivil, ty vole, já, no.
2: Ne, tak to byl herecký výkon samozřejmě.
1: Ne, to je jasný, děma, že takový herec. Hele, tak já dám na tebe, Peťas, teda.
0: Ne, já to jsem na tebe, tak.
2: tak se dohodněte, ale kluci, pohádejte se.
1: Hele, tak, hele, ty si řekl první, že lež, tak dáme lež, dáme na tebe.
0: Jo.
1: Tak jo, počkej, pak si budu trhat ty vlasy, co nemám, počkej, hele.
2: Právě. Dominiku, buď v pohodě, není co trhat, je to lež.
1: Hezky pěkně.
2: Jenom kvůli tomu, že to není hra Skyrim, ale World of Warcraft.
1: To si strašičku naprděl dobou, devět.
2: Bohužel, no. Mm. No nevadí, aspoň třetí, uvidíme, prosím, chvíli, aspoň jeden bodník tady někde neutáhnu.
1: Tak pojď.
0: Neutáhneš.
2: Asi ne, že tohle je to asi nejlehčí z toho. Sídlo krále Artuše je dodnes opředeno legendama o tom, kde vlastně stálo. Jméno tohoto bájného hradu bylo Lancelot.
1: Já a dějepis, ty vole.
0: Konečně můžem říct, že
1: nelže
0: ten kluk.
1: Aha, no tak to dám teda zase na tebe, Peťas, tak jo, takže dáme lež? Teda, že dáme, počkej,
2: pravdu,
1: říkal jsi, že nelže, takže pravdu.
0: Počkej, on řekl Lancelotovi,
1: takže lež. Dobře, tak dáme lež.
2: Dobře, ty kdyby z toho Petra měl na drátě, tak mám bod, ale máš pravdu, Peťas!
1: Yes!
2: Jen tak velmi nesoutěžně, Petře, věděl bys, jak je to správně, ten hrát?
0: Ale normálně, ale dneska Lancelot.
2: Lancelot to není.
1: To nevadí, důležitý je, že
2: Kamelot.
1: To je bodík pro nás.
2: Kamelot.
0: Jo, Kamelot, ne?
1: Kamelot, no vidíš. Tak jo, Petře, hele, já ti moc děkuju za pomoc, dneska ses mi fakt jako extrémně hodil, takže díky za to, no a slyšíme se zase třeba někdy, třeba zase zítra, hele, ho porazíme. Měj se krásně, Peťas, čus.
0: Čus.
2: Ahoj.

0: Nestíháš.
1: Co stíhám ty, když to neskočil, tak to mám úplně přesně, prosím tě.
0: A jo, tak si to řekni.
1: No, tak víš co, tak ne, tak víš co, tak já budu mlčet a pojď. A ty ukáž, jak se šitrej, no?
0: No, tak dobře, tak rychlá doprava na rádiu Spin.
1: Ne, říká, tam tady napsaný. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se regionu týče, tak kreše jsou hlášený třeba na ulici Milady Horákové v Brně, nebo v ulici Vídeňská v Brně. Jeden mi tady svítí taky v Liberci na náměstí Doktora

0: Edvarda Beneše, tady to mají správně, jo, jsme to pes. Jak mají napsáno náměstí Edvarda Beneše, to je špatně samozřejmě. Každopádně, co se dálnic týče, na příjezdu do Brna po D1 si počkáš cca 15 minut. To samý platí na D8, ale při výjezdu z Prahy, tam se taky zdrží zhruba 15 až 18 minut. Crashe jsou pak hlášený na D55, kilometr 2 ve směru Olomouc, nebo na D1, kilometr 197 ve směru Ostrava.
1: A OK, my se podíváme také na to, jak to aktuálně vypadá. V Praze pražský okruh poskakuje a to mezi Kráštěnama a Barandovem. Nějaký to zdržení nabereš tuhle tu chvíli taky na Barandějáku, potom taky na Strakonický, takže tam určitě počítej se zdržením. No a v Praze jsou hlášení aktuálně taky crashe. Jeden z nich v tuhle tu chvíli najdeš a to na křižovatce, a pokud se mi Google mapy načtou, taky to dokonce možná i řeknu, na křižovatce Kobylisího náměstí, takže tam určitě dávej pozor. No a pozor si dávej taky na Kbelský, tam nejenom, že probíhá rekonstrukce, ale i se tam bourá, takže tam zažijete docela trošičku peklo. No a táhne se to z Kbelský až D10, takže tam počítejte taky s velkým zdržením. Kdyby cokoliv, dávejte vědět.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Spin Radio.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Rádio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme old school

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Od bankovek se přesouváme k bankovkám.
2: Jednoduše, přesně tak. Je to tematicky vymyšlený, počkej. To je
1: tak samozřejmě. Samozřejmě. Bankovky jsou opět téma dnešních otázek ve hře Jeden na jedno, ve který i dneska hraješ o tričko Rádia Spin. Co víc si přát než tričko Rádia
2: Přesně,
1: Spin,
2: co víc si přát než krásný černý tričko Rádia Spin s růžovým potiskem toho Spin. Vypadá to fakt krásně. Je to prostě bavlna, jo, není to žádný laciný potisk, žádná levná výšivka, nic takového nehrozí. Je to prostě krásný tričko Rádia Spin, který můžeš nosit úplně kamkoliv, ať už k vodě, nebo když se přes něho dáš svetr, jo, tak si ho můžeš vzít k něj i v zimě, jako je to čistě na tobě.
1: Do
2: divadla, no klidně, dneska už do divadla se nosí úplně všechno, prosím tě, jsou tam lidi v kraťasech. Takže je to jenom na tobě, pokud bys takový tričko chtěl vyhrát, 210, 32, 30, 30, takhle to má znít, Dominiku, přesně, tohle to je ten teleshopping.
1: Hezky jsi to prodal. No tak jo, tak my si počkáme necelý 4 minutky na dva z vás, který si o to tričko zahrajou. Takže jdeme na to jedny.
2: A když ho nevyhrajete vy, tak to vyhraje někdo jiný.
1: Hezký spoiler.
2: Je to pust?

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Je to tak, posloucháš Radio Spin, máme tu středu 29. července a vzhledem k tomu, že máme něco málo kolem 8.40, tak je na čase dát si jeden na jednoho. A v této hře se dva z vás poperou o jedno krásný tričko Radia Spin. Dome, koho tam máme?
2: Je to přesně tak, dneska to bude napínavý. Dneska to bude hodně napínavý, jo? Protože dneska...
1: Jako o tom triku mluvíš, nebo...
2: Ne, dneska se tady poperou o tričko Rádia Spin legendy, protože na dráti číslo jedna bude Jirka. Jirko, dobrý ráno.
3: Čus Dome, čus Krištůvku.
1: Ahoj.
2: Tak, jak jsi se vyspal na středu, Jiříku?
3: Ale jo.
2: Tak to nezní úplně nic moc, teda má ta středa
3: je
2: taková
3: málo,
2: těžká.
3: Dneska málo, ne, dneska málo, fakt málo.
2: Chápu, hele, tak uvidíme, jestli ti to půjde, i když jsi se vyspinkal málo, anebo to můžeš zkusit zase třeba někdy jindy, protože proti tobě třeba bude dneska Roman, který se třeba i vyspal. Dobře, Romane, dobrý ráno.
4: Hezký ráno, Dome, Krištofe, Jiříku, čau všichni, ahoj, ahoj.
2: Tak co, jaký byl tvůj spánek? Byl delší než ten Jiříku, co myslíš?
4: Hele, nevím, ale můžu se podívat na hodinky, 5,8 hodiny, takže asi delší, dobrý.
2: No a Jirko, v kolik jsi šel spát?
3: Hele, já jsem šel spát cca kolem půlnoci a stával jsem v 4:30.
1: Tak sválně, poměříme, komu to z vás dvou bude myslet víc, jo?
2: Přesně tak, ale
1: jestli... jsou samozřejmě prachy, takže můžeme jít na to, prachy světem otáčí a jak se zpívá v jedné mojí oblíbené písničce, prachy se vydělávají těžce, nemá je ten, kdo makat nechce. Takže, první otázka, pánové. Nastražte uši, protože první otázka zní, kdo je na jednom dolaru?
3: Jirko. Je to první americký prezident, ale já nevím jméno.
1: No, šup, jméno.
2: Jdeš na to dobře, ale...
3: Roosevelt?
2: Ještě jednou?
3: Roosevelt?
2: Roosevelt to nebyl, Jiříku, bohužel.
1: Ale Roman tam řekl, Roman řekl.
2: Romane, pojď.
4: Mohl by tam být Washington.
2: Washington.
1: No jasně, že je to Washington. První prezident
2: Jiříku,
1: George Washington.
2: Vole, byl si kousíček od toho.
3: Já
2: to
3: vím.
2: Prostě musíme to napsat Romanovi, nedá se nic dělat.
3: Pohodě,
2: ale ještě nic není ztraceno. Nic není ztraceno, takže otázka číslo 2. Koho najdeš na český dvoustovce?
4: Roman. Je tam Honzik i Amos i Komenský.
2: Honzik, já moc Komenský.
3: Skákal z okna ženský.
4: Je to tak, jednou skočil na ženskou, udělal z ní Komenskou.
2: Ježiši Kriste, ty vole. Tady.
1: Ženský se ho lekli.
2: No nic, ale tady bych to ukončil, je to pravda.
1: Je to tak.
2: Tak jo.
1: Druhý
2: tak...
1: bod, Jirko, jako, co to je?
3: Ježíš Maria, to je souboj legend, nechte nás bejt, ty vole.
2: To je pravda, nebudeme se do toho.
1: To je pravda, s legendama, já jsem zelenáš tady, já se nemůžu rovnat, tak já jsem ticho a řeknu vám jenom otázku.
3: Písko jedno, ty vole.
4: Máš makrý a víš, co máš na korbě, viď.
2: Tak jo, ale hoši, klídeček, jdeme na otázku číslo 3. Jiříku, snaž se, ty vole, trošku.
1: Ha, ty se dostal. Takže, třetí otázka. Jaká je nejnižší hodnota eura, kterou můžu dostat?
3: Jirko.
2: Jeden cent. To je správně.
1: Ano.
2: No,
4: pěkně, dobře,
2: tak
4: Jiříku.
2: Úplně zostudou to není, ale dneska gratulujeme Romanovi. Romane, gratulujeme
3: jo,
2: tričku.
3: Jo, velká gratulace, Roman. Velká gratulace,
2: Jiříku. Čau, ahoj. Jiříčku, zkuste zase zítra.
3: Čau, jo, jasně, tinknu, dáme si vědět, kuď si mějte se hezky.
2: Čau.
3: Hezky středu, čau.
4: Ahoj, ahoj.

0: Spin ráno. Mashup.
1: 8 hodin na 48 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, sebo dál taky Dom a Krištof. No a s náma už ve studiu úplně přesně na vteřinu.
2: Je Kivi, Kivi.
1: Vicky, prosím tě, ty se tady objevila, pak jsi šla zase na chvilku na vzduch, teď jsi přišla úplně přesně na tu nejposlednější vteřinu, co jsi mohla. Jak
3: já
1: jsi
3: to mám vypočítaný. Já
2: no,
3: to mám,
2: vypadáš tak,
3: já
2: to
3: jsem
2: super.
3: Vyspinkaná, vypočítaná, vypočítavá.
2: Vypočítavá, hlavně. Já jsem tě velmi vypočítavě jenom vyseknout poklonu, ale nestihl jsem to tady jako off ether. Vypadáš, jako kdyby si vlezla z románu Jane Austenové dneska, ale úplně
3: děkuji.
2: Brutálně.
3: Děkuji.
2: Jestli to jsou ty šaty, nevím, ale nějak prostě úplně, jak říkám, přišla z knížky úplně teď.
3: Ale protože já dneska mám výjimečně culík, tak možná to dělá on nebo takový drdůlek, jako no.
2: To nevím, já slyším jenom sluchátek vždycky na lidi.
3: Jo, to je taky pravda.
1: Každopádně, Vicky, tak když jsi se takhle jako hezky vyspinkla, jsi taková jako čiloučka v náladičce, tak by si možná mohla dát dohromady dnešní mashup. A
3: jo.
1: Podle mě zrovna ty bys ho dneska mohla dát úplně celý.
3: Dobře.
1: Tak jo, tak seš ready.
2: Poslouchej.
3: Okay.
1: Tak jdeme na to.
4: Jak si to ty hajzlíku představuješ?
3: Já jsem to nestihla.
2: Ani jedno.
1: No to nevadí, tak my ti to můžeme
3: tak
1: samozřejmě
3: jo,
1: pustit, kolikrát budeš potřebovat.
4: Jak si to ty hajzlíku představuješ?
3: Byl tam smek.
1: Ano, a jaký?
3: Jsem tripy.
2: Ne.
3: Ne. Nevím, neslyšela jsem ho dobře.
2: Věc,
3: ale...
1: Tak počkej, Vicky, tak ještě do třetice, jo?
3: Dobře.
2: Počkej, tak. Ještě můžeš udělat ten, máme doma takový, jak já tomu říkáme, trik se špičatým kloboukem.
1: Jo. Tak jako můžeme udělat trik se špičatým kloboukem.
2: Tomu říká teda fígo s tím poslechem, ale trik se špičatým kloboukem zní mnohem
1: tak
2: líp.
1: Tak jo, tak se soustředí, Vicky.
4: Jak si to ty hajzlíku představuješ?
1: Tak no, tady si myslím, no, že ti to mohlo pomoct jako hodně.
2: Kdybych vyhrál.
3: Lego.
2: A jo, tak jo, jasný, nevím, no. Smek a Lego, no. Dneska se cítím fresh, jak kdybych vyhrál. Lego. Na krank Lego.
1: Jasně, no tak přesně tohle to se tam zpívá.
2: Jasně, takže Smek, Lana, Izomandias, krank Lego.
3: Krank jackpot.
1: A co tam
3: krank
1: máme
3: jackpot,
1: dál,
3: jo, jo, jo.
2: No a to další.
3: Byl krank jackpot a potom byl Adží duchové. Mhm. To byly takový ty trpaslíci.
2: S přehledem, šupidupidup.
3: Jo, jo. Už stavili. Šupitidupity.
1: Šupitidupity. Tak a ta poslední věc?
3: Tak to vůbec nevím.
1: Tak se jenom podívat za spinnerama.
3: Tak jo.
5: Ale určitě je tam Adží duchové.
6: Já tam slyším Adží duchové. A ještě tam slyším Disco příběh.
4: Když se plakáš? Teď si vypadl celý kvartír. Jak si to ty hajzlíku představuješ?
1: Ta sedla, panečku.
2: Yes,
1: no tak
2: sir.
1: Jo, hele, tak dnešní mashupek máme ready, Vicky vám s tím pomohla, vy jste s tím zase pomohli, Vicky. Takže my si jdeme dát ještě jednou Mikulase, protože máme ještě chvilinku čas a pak se podíváme na to, co nás čeká v komunikátu.

0: Sranda.
1: Sranda. No vidíte, jak vám to šlo hezky, hele, sambička.
0: Ale jsem Mikuláš Josef Sranda, to bych si celkem pustil.
1: Hele, můžeme mu to navrhnout, třeba udělá jednu nějakou srandičku.
0: A chci jít na feed, ale Mikulasi, prosím.
1: Tyba, já bych taky chtěl jít s Mikulasem na feed, ale to už se možná necháme, nebo musíme nechat trošičku zdát. Každopádně, wiki.
0: Wicked.
1: Tak jo, čeká nás komunikátor, Vicky, no. Vás čeká komunikátor.
2: Čeká nás komunikátor.
1: Co se tam bude dneska dít?
2: Budou písničky na přání.
0: Ty budeš pouštět na přání.
2: Je to tak.
0: Takže jako lidi si napíšou.
1: Hele, to by se mohli dát jako správnou odpověď.
0: Takže jako lidi si napíšou do apky o nějaký jako písničku a ty jim to jako pustíš, hele.
2: Ne, psát, posílat hlasovky.
0: Správně. Takový nešvar, no. My jsme to se Zuzkou řešili teďka o víkendu, že prostě spoustu lidí je líný jenom jako zmáčknout tady ten mikrofonek a udělat tam, že blá, pust mi tohle, dík.
1: Přitom je to mnohem jednodušší.
2: Já musím říct, že mám jako spinnery, kteří mě opravdu jako posílají poctivě ty hlasovky, což je super, ale souhlasím samozřejmě s tím, že je super mít ty lidi v éteru a slyšet je, že jo?
0: No,
2: jinak ono by to vypadalo, že si to vymýšlím.
1: No a
0: to
1: hlavně
0: je další věc,
1: počkej, ale on je to hlavně takový osobnější, že jo? No. Prostě, když ti někdo pošle tu hlasovku, víš, jak ten člověk z ní dokáže si představit, jak vypadá v tu chvíli,
2: jasně.
1: Takže vlastně
0: přesně,
1: jako,
0: každý
1: je to legit.
2: Prostě. Jako, je ten Tonda vážně uryb a slyším tam. A jsem jako, jo, vážně, tam ty kapři jsou.
1: Ty vole, kapříci prostě lítají do kapsičky úplně sami. No tak jo, takže si určitě objednejte nějaký svůj oblíbený song dneska v komunikátoru. Samozřejmě se toho bude dít mnohem víc 100%. Takže si na to počkejte.
2: No,
1: a my se jdeme podívat taky na počasí.
0: Tak jo, tak se podíváme ještě na aktuální přehled. To vypadá celkem dobře. Morrissey, to je úplně jak z Madagaskaru teďka.
1: Kokos a kokos, bratře Morrissey.
0: No tak vypadá to, že ty palmy tady jako budou, protože tady vidím, že po celé České republiku máme 18 stupňů Celsia průměrnou teplotu, ale co je dál, Morrissey, to mě řekni ty.
1: No co je dál, tak dál bude nějakých 28, to je taková podle mě.
0: Je,
1: jako...
0: je tolik?
1: No, tolik, no možná to někde hitne i 30,
0: co tady budem dělat?
1: Tak mimochodem se... Krištof mluví normálně mimo éter, jo, protože tak prozradil vodka tě.
0: Tak dobrá, tak vzhledem tomu, že bude 32 stupňů, tak se můžeme stát tady profesionálním pískačem, začít se tím živit a zdokonalit se v tém, tož já vám přeju všechno nejlepší do dnešního dňa, užijte si komunikátor z Vicky.
1: Tak jo, tak se mějte krásně, slyšíme se zítra ráno.
0: Dary.

Takže Marto, vše nejkrásnější k svátku, to je mimochodem moje teto, takže teto zdravím. No a co teda dneska spolu probereme tady? Hele, Hard Rico, ten je hustej, je prostě ofiko nákupná maniačka, jo, takže řekla bych, že prodavačka byla jako love, ať lítaj, make it rain, love, ať lítaj, make it rain. A ty prachy tam teda fakt padaly jako ve velkým. Tak schválně, za kolik děláš nákupy ty? Crazy! No a další zpráva, kterou dneska probereme. Octagon slaví 10 let a blíží se nám legendární zápas Vémola. To podle mě rozjede. No a v éteru probereme taky nahotu a nudachoutky. Paní v Boskovicích se toho totiž nebála a rozhodla se opálit si dekolt. Jakým způsobem a kde? No tak to ti samozřejmě povím v dnešním komunikátoru. Takže dneska budou v rádiu drahý chálky, drsný chlapy a naháči. Big těšink! No a teď už samozřejmě začínám náš komunikátor nejoblíbenější. To znamená, že tady hraju podle tebe. Rozhodně neváhej a už teď si volej 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. No a já se budu těšit, co tady dneska v té středě tobě pustím. Víš co, tak už jsme v půlce týdne, pojďme to tady trošku zase rozpálit. No a já jsem si řekla, že vypálíme tady sílou

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že tracky na přání. No a já tady mám teďkon vzkaz od Vdoldy, co to bude?
2: Ahoj Vicky, pustíš mi A mám rád od Ezomandiase, díky moc.
1: No jasně Vdoldo, hele, ty jsi byl prostě krátkej a údernej, tady není o čem, A mám rád. Mimo jiné taky i za s Ektorem Radio Spin. Yeah.

Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehodu mám v Brně v ulici Vídeňská, potom taky v Českých Budějovicích a to na Rudolfovský třídě. Teď už se přesouvám na dálnice, tady je nehoda na D6 a to na příjezdu do Prahy, jo, hned prostě na prvním kilometru, tak bacha na to. No a poskakuje nám D8 při příjezdu do Prahy a už od Klíčan tam čekej až 25 minut zdržení. Nevím, co se tam přesně děje, takže pokud máš bližší info, tak rozhodně neváhej a ozvi se mi. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu v ulici Nad Šutkou, no a poskakuje nám Štěrboholská spojka až 12 minut navíc směrem na D1. To je ode mě z dopravy vše, no a ty se mi když tak ozvi na čísle 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně. Automotospin, tvoje

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: A jedeme dál, Vicky tady s tebou, no a na drátě už Ondra. Čau, Ondro.
2: Čau, Vicky, čau, Spinéři.
1: Čau, čau, Ondro. Tam je slyšet normálně, že tam s něčím chrastíš, co se děje, co pak děláš?
2: No jo, zandávám matky do plastíku, pak to slisu, aby to v sebe drželo, dávám to do plata a to nám do bedny. A pak to dá někam do Německa, protože to dělá firma tady v Sudetech.
1: Počkej, no a co je teda výsledný produkt? Co montuješ?
2: Pojistky.
1: Pojistky, takže vlastně díky, chtěla jsem říct, že díky tobě nevyhoříme, ale díky tobě nevyhoří Německo.
2: No, ale ono je, jak co, no, ale jak co, no, asi podle toho, co se kam posílá.
1: Jasně, takže je to prostě proti tomu, aby elektřina nebouchla, tak seš tady od toho ty, abys to zachránil. Jsi prostě super hrdina, Ondro, chápeš to?
2: Nevím, nevím, co bych zrovna já měl zachraňovat.
1: Ondra zasahuje. Pojistkováč. Nějak tak bych tě pojmenovala. Ještě nad tím budu přemýšlet. Hele, Ondro, prosím tě, ty jsi říkal, že se chystáš na tábor. Jaký máte téma?
2: Je to tak, máme téma Minecraft. Věřím, že mladší posluchači to určitě budou znát.
1: No právě, myslím si, že mladší posluchači se teď chtějí zeptat prostě na tábor, kam jdete, jak se to jmenuje a příště, že jedou taky, ale chápu, že vy už budete mít asi plno, co?
2: No tak teď už určitě bude plno, ale jedem, ale asi největší město hned u toho jsou Mikulášovice, ale jinak ten tábor je Pionýr, pátá skupina Janovka, to jmenuje, jedu na Janovku.
1: Na Janovku?
2: Jo.
1: No tak
2: a
1: hezký.
2: Už to je hodně starý tábor, ale je to fakt jako bez elektriky, pro ty děti bez telefonů.
1: Hezky. Hodně old school, takže žádný pojistky tam potřeba nebudou, ty sebou nebereš.
2: My to máme akorát kvůli tomu, kvůli vodnímu vrtu, ale když jsem tam začínal zjít, tak jsme si tu vodu ještě pumpovali ze studánky.
1: Tak to je hustý. No takže já ti přeju, aby jsi tam pořádně prostě užil tu přírodu, to bude totální detox teda. Určitě pro děti, věřím, že vy tam se taky nezastavíte, takže na internety čas nebude. No a i když jste starý tábor, tak teda máte hodně nové téma, Minecraft, tak říkáš, že krabice už je připravená, takže stačí nasadit na hlavu a jedeš. Je to tak?
2: No jo, jenom jediný, co mě děsí, takže u odjezdu má být 35 stupňů, ale já mám to jako tepláky, jako kostým, tak jako...
1: Aj. No hele, víš co, tepláky nevím, to můžeš vyměnit, když tak zakraťasy, ale co se týče té krabice, tak si do toho dej větráček, bude vyřešeno. Klimošku si tam zandej, hele.
2: Mám tam vyřezenou díru na oči, třeba to bude větrat.
1: Hele, doufej, budu ti přát, aby tam byl pořádný vánek, aby ti tam taky zafoukalo prostě do té krabice. No a teď už mi řekni, Ondro, co si necháš zahrát?
2: Nechám si zahrát Emu od Marpa, pošlu to úplně všem, ať mají hezčí středu.
1: No tak paráda, díky moc, hele, tobě taky a jde práce od ruky, měj se krásně, ahoj.
2: Děkuji, ahoj.
1: Čau, Radio Spin.

0: Tailspin, Vicky tady s tebou. No a co probereme spolu v příští hoďce, tak prosím tě, řeknu ti to takhle. Není nuda pláž jako nuda pláž, každopádně v Boskovicích není ani nuda. Protože jedna paní se tam rozhodla takzvaně na nuda pláž, asi na truc nudě, udělat si tam prostě uprostřed náměstíčka jako good time. Tak já ti řeknu, chytala sluníčko a to v podstatě skoro celým povrchem těla, co se přesně dělo a že jí teda vytahovali tady z křovíčka. Tak o tom si povíme v příští hoďce. No co, prostě je vedro, je jak se dá. Tak teď už si rozhodně řekneme taky o tom, jaký máme venku počasí, protože já na to koukala a prosím tě, vypadá to, že máme vedro. Samozřejmě i paní z Boskovic je prostě lepší než Rosnička, podíváš se na ní a víš, že budou tropy. 20 stupňů Celsia a polojasno máme v Praze, ve zbytku republiky až 23 stupňů, svítí slunce a to teda na plný pecky. Koukám, že odpoledne bude až 34 stupňů, takže pokud můžeš, dneska to podle mě pošli někam na pláž. Klidně i na tu nudu. Jedeme dál, Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, s tebou je tu Vicky a komunikátor. No tak teď už tady mám pro tebe jeden skvělý příběh. Víš, co je léto, teplo, vlastně spíš vedro. No a jedna paní si hodila do uší evidentně korna. Jedem.
1: Svítí, svítí slunce nad hlavou, nad hlavou.
0: Tohle to si podle mě jela. No a na tom samozřejmě není nic zvláštního. Šla se prostě opalovat, jo? To je paráda, to paní závidím. Každopádně paní to rozbalila ne na pláži, ale přímo v centru Boskovic. Hele, hodila šipku mezi keříky a věř, že jí bylo vidět takhle.
2: A tohle křoví vypadá jak Halina Pavlovská.
0: Je to tak, to křoví vypadalo jako Halina Pavlovská a byla to ta paní. Takže ne, že by si vzala na to náměstí nějaké plavky nebo tak, ne, prostě ona vršek odhodila, takže proběhla opalovačka v centru a nahoře bez. Takže v Boskovicích na náměstí sice není nuda pláž, ale rozhodně tam ani není nuda. Paní se postarala o zábavu nejen městské policii, jako já proti nuda plážím nic nemám, jo. A nejhorší je nuda za mě, takže já paní závidím odvahu, protože víš co, ta je teď určitě úplná mamba, zatímco já jsem tady ve studiu totální kus sejra. Ale tak víš co, adrenalin musí bejt, na druhou stranu říkám si, že já bych si ten adrenalin asi jako hodila trošku jinak prostě, jo. Myslím si, že zrovna opalování nahoře bez na náměstí nepatří mezi ty oblíbený adrenalinový sporty. No ale jak to máš vlastně s nuda pláží ty? Chodíš na nuda pláž? Doporučil bys to? Máš nějakou oblíbenou? Dávej mi vědět, rádio.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: na rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, treky na přání, na drátě Michal. Čau Michale.
2: Ahoj Vicky.
1: Tak prosím tě, já jsem tady teďkon řešila paní z Boskovic, která prostě hodila šipku mezi keříky přímo v centru a rozhodla se, že si dá opalovačku. Jenže bylo to ještě speciální v tom, že nejenže se rozhodla, že prostě v centru Boskovic uprostřed poutě, kde byli lidi, že tam je opalovačka a pláž, ale že je to dokonce nuda pláž a paní se rozhodla, že bude nahoře bez. Mě by zajímalo, takhle, já jsem si říkala prostě, paní odvedla městská policie, prostě bohužel evidentně neodhadla místo, ale tak pojďme jí nějak jako poradit. Máš nějakou super nuda pláž vůbec? Chodíš na nuda pláže?
2: Ale nechodím na nuda pláže, protože my jsme, jak jezdíme do Řecka, tak tam jsou taky a vždycky tam strašně smrdí zadkama, spocenejma. Takže my jako nuda pláže vůbec jako nemáme rádi.
1: Promiň, ale počkej Michale, ale jako jedna důležitá, jo. Jako jaký je rozdíl, jo? Buď jako ty říkáš, že to tam smrdí zadkama, ale na druhou stranu, když máš plavky, tak to ještě o něco horší, to tam to smrdí zapařenýma zadkama.
2: No, jo? To já nevím, my to ty kraťasy a ty kalhotky jako pohlcujou a na tý nuda pláže my jsme jednou fakt šli a to normálně byl samej ocet jsme tam cítili spocenej. To bylo fakt hrozný.
1: Takže dobře. Takže vlastně jinými slovy, paní by si doporučil, ať zajede do Řecka a že tam
2: ano,
1: máš pár
2: tam,
1: pláží.
2: Ano, a tam je povolený a tam jsou obrovský kilometrový nuda pláže.
1: Wow.
2: Ale když paní měla co ukazovat,
1: no,
2: tak jako proti gustu žádný, když pokáš, jo.
1: No tak víš co, Michale, když by si se chtěl pokochat, tak víš, že ty nejlepší výhledy jsou momentálně v Boskovicích. Paní tam možná ještě udělá nějakou další svoji výstavku. Tak,
2: prosím, a nebo jak to bylo na těch poutích, tak to byla další atrakce.
1: To byla atrakce.
2: To jenom nepochopili.
1: Možná si tam paní dala předtím prostě, víš co, ten kapesníček a čekala, že tam něco kápne, že by si potom prostě...
2: Ano.
1: Čekala
2: ano
1: na to, aby si mohla koupit minerálku. Nikdo neví prostě. Je vedro,
2: přesně,
1: chápeš? Pitnej režim.
2: Nebo měla tam takový ty kroužky a trefovali si ji na ty prsa, že jo? A mohli si vyhrát.
1: Hele, to samozřejmě nevím prostě. Já jsem u toho nebyla, ale každopádně pokud tam někdo byl v těch Boskovicích, tak prosím tě, Spinere, ozvi se a řekni,
2: ano,
1: co přesně
2: vědět
1: se tam dělo. Přesně tak. Prosím tě, Michale, co si necháš zahrát?
2: Ale bude to India Week, tvojí čtvrtě a bude to pro tebe do studia a všem lidem, ať trošku přestane hrabat, když je to teplo.
1: Dobře, tak jo, tak pro všechny, prostě ať nemají převařený mozky. Michale, měj se krásně, ahoj.
2: Taky, ahoj.
1: Rádio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Vicky.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Evropská unie bude měnit bankovky.
2: Je to tak? A vy můžete hlasovat o návrh.
1: Tak jsme dneska ráno hlasovali tak trošičku po spinovsku.
3: Já bych tam chtěl, když je to naše, abych tam dal třeba Karla IV. Nebo něco, aby to bylo hezký a ten řízek s tím bramborovým salátem, no, nejsem si úplně jistý, kámo.
4: Náhodou, řízek to je jasnačka, ne?
1: Je to úplně jasný, každopádně žrádlo tady dneska ráno padalo docela často.
5: Na těch eurobankovkách by mohly být různý evropský jídla, typický pro tu danou zemi, aby si věděl, že jedeš do Itálie, jak si musí dělat spagetti, jedeš do Francie, jak si musíš dát samozřejmě bagetku a sýr, jedeš do Česka, tak si pochopitelně musíš dát smažák s hranolkama, kýlem, tatarky, tak to myslím, že by bylo docela typický.
4: No,

0: Jasně, ahoj.
1: Mňam.
2: Úplně to vidím.
1: Jo. Každopádně ozvala se taky naše Julie.
3: Ahoj, já bych tam chcela pohádkové bytosti na těch peniažkoch. To by se mi páčilo, kdyby tam byly prostě rozprávkové postavičky nějaké.
2: A tak to by byly docela roztomilý bankovky, ale máme tady taky jednu takovou typickou českou bankovku.
4: Dobré ráno, borci. Viděl bych to na naše kulturní dědictví, a to vyobrazení dvou nohou od půl holeně dolů, kde jsou položky v sandálech a vedle toho položená igelitka z Lidlu. A vzhledem k tomu, že tady vychází furt takový ty hnusný barvy, tak bych to viděl na takovou tu krásně světle modrou.
1: Krásná světle modrá.
2: Absolutní vibe moře. Hele, já si říkám, jakou hodnotu by asi tak měla tato bankovka?
1: Milionů.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9 na rád.

0: Spin Vicky tady s tebou. Vzduch je čistý, tak to rozhodně nemohla říct paní v Boskovicích, která se rozhodla, že si udělá přímo v centru města takovou svoji nuda pláž. A rozhodla se, že se tam bude opalovat prostě nahoře bez, protože proč ne? Městská policie tato úplně neschválila a já jsem se rozhodla tady tykon vyspovídat Petra, který je tady náš velmi známý nuda plážista. A ptala jsem se ho, kam by paní doporučil, aby si zašla. A kam by si paní doporučil zajít?
1: Na psychiatrii. A já si myslím, že toho korna si, jak si to dávala do těch uší, tak myslím, že se dávala i něco. Já nějaký chlást nebo nějaký prášky, protože tohle to není normální.
0: Možná měla jenom úpal.
1: To si nejsem jistý úplně.
0: Dělat takhle takovýhle nuda plážování na divoko není tvůj styl, doufám.
1: No to ne, ježišmarja.
0: Že nejseš jako disco příběh prostě, že bys takhle přebíhal náměstí. Paní byla tím
1: ale,
0: stylem.
1: Ale za prachy bych to asi dal.
0: Jo.
1: Za prachy bych to dal úplně v pohodě.
0: A v pravé poledne?
1: Úplně na pána. Klidně v jakoukoliv denní, noční hodinu ani bych nemusel utíkat. Já bych to vzal pěkně na pána úplně v pohodě.
0: Ne, tak to byste se tam třeba potkali s tou paní, to byste mohli udělat jako happy end takovej, ne, jo, happy end, a happening.
1: To happy end určitě ne, já jsem to viděl v těch zprávách, já jsem se chechtel jako blázen.
0: Ty bláho, takhle Petře, díky moc, že jsi se podělil, jak já říkám prostě happy end, happening, oboje dvoje začíná nahá, jedno se natahuje a druhé ne, to je jak holinky a hodinky prostě, zní to stejně a není to to stejný. Každopádně, díky, že jsi se ozval a prostě je to tak, prostě nuda plážování. Zatím jsem tady teda nenarazila na nikoho, kdo by mi řekl, kde je jako ta jeho oblíbená pláž. No tak budu hledat dál. Jdeme teďkon samozřejmě na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Teď, co se týče regionu, tak tady mám pro tebe novinky. Momentálně je nehoda, a to v Brně v ulici Milady Horákové a potom taky v Hradci Králové, a to v ulici Sadovská mezi křižovatkami ulic Hořická a Karla Čapka. Tak bacha na to. Teď už jsem na dálnici, tady máme stále nehodu na D6C, to na příjezdu do Prahy, takže bacha na to, je tady neprůjezdný pravý pruh a havarovaný auto. Poskakuje nám taky D8 při příjezdu jezdu do Prahy, a to už od Klíčan, čekej tady až 25 minut navíc ještě stále. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme nově nehodu v ulici Zenklova a mám tady taky čerstvou zprávu, a to přímo od Michala.
2: Ahoj, ale tak dopojedete po Vltavský směr Bubeňský tunel, tak hnedkon tam stojí motorkářkovaný a chytá, a stejně když vyjedete z Bubeňského tunelu, tak hnedkon za výjezdem z něj tam stojí druhý motorkář a chytají tam tu 70 a hned potom dejte bacha, až nemáte peníženku lehčí.
0: Jasnačka, tak díky moc, všichni ať si zatěžkají svoje peněženky, no a hlavně podle předpisu, a myslím si, že tím pádem můžeme dojet všichni v pořádku a v pohodě. Díky Michale, a pokud ty máš taky nějaký info 210 32 30 30, anebo mi pošli hlasovku, díky za to.
3: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin. Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin. Hitparáda Spin Fresh Hits. Hlasuj na Rádio Spin.cz. Hitparáda Spin Fresh Hits. V premiéře každý pátek od 5 odpoledne na Rádiu Spin.
4: Pusám něco jiného, prosím, Spina.
5: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, nepřál

0: Rádiu Spin.
1: Na čísle 210 32 30 30
0: hrajeme přesně podle tebe.
2: Vicky tady s tebou, no a na drátě už tady máme Matese na cestách. Ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
2: Čau, čau. Hele, Matesi, ty jsi takový světoběžník. Ty prej, ty Boskovice, kde ta paní se opalovala tak jako nápadně na tom náměstí, ty tam prej jezdíš.
3: Jo, já tam zavážím FedEx, no.
2: No tak prosím tě, když jsme u toho, tak ty bys si mohl být potenciálním svědkem události. Byla tam ta paní nahatá na tom náměstí, nebo ne?
3: Hele, neměl jsem tam žádnou zásilku na tom náměstí, takže jsem si toho nevšiml.
2: Jo, a já jsem si zrovna říkala, že i kdyby si projížděl okolo, že jo, tak paní hodila šipku do křoví, takže pokud si zrovna neobdivoval tam prostě místní flóru, tak by si stejně nevšiml.
3: To nevšim mít si asi, no, bohužel.
2: Jo.
3: Neměl jsem žádnou zásilku na náměstí, takže jsem tam ani nebyl.
2: Škoda, škoda, Matesi. Řeknu ti to takhle, v Boskovicích, v centru náměstí je evidentně jako živo, jo? Rozhodně no, žádná nuda.
3: No, jako živo tam je, to je jako, to určitě, akorát jakože, kde jinde by bylo živo než v Boskovicích na náměstí. Boskovice jsou víceméně jenom náměstí, že jo, takže...
2: Jo. Jo, takhle, takže ono tam, takže vlastně jako místopisník, když člověk řekne, no dobře, tak to znamená, že ty jsi byl teda někde v podstatě jako za vesnicí.
3: Jo, jo, jo, dá se říct.
2: A dobře, no tak hele, příště prostě hoď to tam ještě o tu ulici dál a dej vědět potom, jo, jestli tam je ještě nějaká další květinka v tom křoví, prosím tě.
3: Jo, jo. A,
2: prosím tě, Matesi, co si necháš zahrát?
3: Jakub Děkan dědů mi tam hoď.
2: Jasnačka, mám to tady a pro koho?
3: Tak nějak pro všechny spinery a prostě pro všechny, kteří mají rádi Děkana a rádi poslouchají jakoby zpívaný refrény a tak dále.
2: Super, no tak jo, tak si dáme tady vokály, dáme si Jakuba Děkana, já ho mám mega ráda, jdeme na to. Díky, Matesi, krásný
3: dobrý
2: den,
3: super.
2: Čau.
3: Díky, čau.
2: Rádio Spin.

0: Kevin, Vicky tady s tebou. No a samozřejmě v příští hoďce taky komunikátor, to znamená, že tady hrajou tracky podle tebe. Neváhej a zavolej si 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. No a co spolu probereme v příští hoďce? Je to tak, Oktagon slaví 10 let, no a už v sobotu proběhne legendární zápas na Štvanici. Každopádně, to už nejspíš víš, ale víš, že už se nám taky blíží premiéra novýho snímku Bojovník. No a co to má společného s Oktagonem, tak to ti povím už za 3 tracky. Teď ještě počasí. Ráda bych ti řekla, že momentálně máme hrozné vedro a je to pravda, respektive ráda řekla, no tak to prostě je. Máme 22 stupňů Celsia v Praze, Petr hlásí 26, ve zbytku republiky až 27 stupňů, dneska maximálky na 34 ve stínu, to znamená, že opravdu na tom slunčku se k té 40 pomalu, ale jistě 100% vyšplháš.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin, Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, které...

0: Ladíš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a představ si, OKTAGON slaví 10 let od vzniku organizace. No a při té příležitosti pořádá velký zápas na Štvanici. Hele, už teď je jasný, že tahle akce bude legendární, takže pokud seš fanda, tak v sobotu na Štvanici nesmíš chybět. Já se přiznávám, že se teprve teda v MMA rozhlížím, rozkoukávám pomalu, ale jistě. No ale zatímco si hledám zatím svoji cestu k MMA, která mě mega teďkon zaujala, díky Kubo, tak na druhou stranu prostě film je mi velmi blízký a koukám, že přesně za 10 dní po zápase nás čeká velká filmová premiéra z prostředí právě MMA. 13.8. totiž bude mít premiéru film Bojovník. No tak pojďme se podívat na nějakou ukázku, ne?
1: Vrchom zápasu legend bude súboj, který prepíše historii.
2: Zařekl jsem se, že už tam nelezu. A měnit to nebudu.
1: Do kletky sa vrátia dve absolútne legendy bojových športov.
0: No a jaký legendy bojových sportů? Tak prosím tě, to ti samozřejmě hned povím. Bavíme se tady o Pavlu Hofu Hofmeistrovi. Vlastně budeme řešit jeho příběh. To je bývalý olympijský medailista, který se bude vracet zpátky právě do klece. To znamená, že opravdu bude to souboj velký. Mimochodem na scénáři se podílel taky Tomáš Dianiška, který je úplně skvělej scénárista. Podle všeho on, já ho znám, že dělá divadelní hry, ale teď se pustil takhle do velkého velkofilmu. Vypadá to fakt monumentálně a jsem teda nadšená i z toho obsazení. Já věřím, že doceníš, že roli tady právě toho bojovníka, toho Pavla Hofa, Hofmeistra, hraje Milan Ondrík. To je úplně nejlepší slovenský herec, já už se teďkon rozplývám, no prostě na něj koukat chci, takže já mám úplně jasno, že tam půjdu, ale budou tam samozřejmě i lidi, kteří se pohybují kolem toho sportu, takže například Ondřej Novotný, kterýho ti, kdo by nevěděli, můžou znát třeba ze Survivoru, tak samozřejmě je známý tím, že komentuje tyhle zápasy, ten tam bude taky, ale bude tam taky známá herečka Hanka Wagnerová, nebo například, ty byla, teď si mi to tady, ano, Eliška Balcerová, která hraje maminku Milanovi Ondríkovi, a.k.a. Hofmeistrovi, jakože úplně bezvadný. Bude tam Jaroslav Plesl, Krištof Hádek, Martin Finger, hele, já si myslím, jako Jan Jackuliak, takhle. Já jsem nadšená z toho line-upu těch lidí, těch jmen, myslím si, že ten příběh bude fakt hustý, bude to vlastně nějakým způsobem životopisný, ale fakt jako hustý. A podle traileru to vypadá fakt slibně, takže podívej se na to na celý a uvidíme se, ne, potom rovnou 13.8. v kíně, kdo má to štěstí, tak taky 1. srpna na OKTAGONu ve Štvanici. Radio Spin.

30 30 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už tady mám teďkon vzkaz od Lukase. Tak co to bude?
2: Jmenuji se Lukas a poprosil bych písničku Cigánský sen, Rytmus od Rytmusa, a bude to pro všechny spinnery.
1: Suproví, tak díky moc za vzkaz, měj krásný den, Lukasi, užívej prázdniny, no a pouštím

Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se týče regionů. V Brně máme nehodu na Žabovřeské a potom taky v Ostravě máme v ulici Bohumínská crash. Dálnice, tak tady máme nehodu na D5 na 104. kilometru ve směru na Plzeň v okolí Heřmanovy Hutě. Teď už jsem v samotné Praze a tady máme nehodu na Barandovském mostě. Je to vlastně směrem do centra a pozor, stojí už jižní spojka a počkáš si tady kolem 30 minut, takže pokud můžeš, vyhni se tomu, kdo tam je, pevný nervy. No a teď tady mám ještě jednu special zprávu ze světa, protože textovku mi tady poslal Milhouse. Pro všechny dovolenkáře kolona na dálnici A4 mezi Soma Campania a Peschiera ve směru na Miláno a Itálii. Zdržení je tady cca na hodinu. Tak taky, Milhouse, pevný nervy, díky moc, že si poslal zprávu takhle ze světa. Doufám, že si dovolenou pořádně užijete, že jedete někam k moři. Máte to tam teda parádně vymyšlené, no tak já doufám, že už tam nebudete stát dlouho a že už se za chviličku budete opalovat někde v písku. Ty bláho, mimochodem teda tohle to byl docela výkon, Soma Campania, Peschiera, promiňte, excuse my italiano, neumím moc, tak snad se to povedlo. Mějte se krásně, no a pokud máš nějaký info, tak rozhodně neváhej, posílej hlasovky, anebo volej, díky za to. Automotospin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Triky tady s tebou, triky na přání, no a na drátě už tady mám teďkon Lukáše. Čau Lukáši.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, čau. Hele, prosím tě, já jsem tady v téhle hoďce zmínila, že teď v sobotu bude OKTAGON, tak sleduješ?
1: Občas se podívám.
0: Takže koukáš hlavně online?
1: Přesně tak.
0: OK, takže ještě přímo, že by si přišel prostě podívat se k ringu, to tě teprve čeká.
1: Někdy v budoucnu asi, jo.
0: OK, OK. Takže teď v sobotu máš v plánu mrknout, anebo budeš někde pryč?
1: Budeme to koukat, přítelky.
0: Budete koukat? No tak dobře. A už víte, komu budete fandit?
1: Ale já to tak úplně z Lily nemám, takže...
0: Takže prostě, kdo zrovna bude mít lepší outfit. Já bych to řídila podle toho. Tak, takže jedeme na účes prostě. A teď by mě ještě zajímalo, prosím tě, Lukáši, jestli jsi slyšel o tom filmu Bojovník.
1: Slyšel od tebe a zajímá mě to.
0: Yes, yes, tak to jsme dva. Já jsem, prosím tě, teďkon, jsme tady spolu ještě chvilku řešili, že to jako pro všechny posluchače, jestli tady je teďko nějaký velký fanoušek MMA a říkal, hele, Pavla Hofmeistra fakt neznám, tak je to tím, že to je prostě sportovní drama a je to určitě jako na základě těch pravých fighterů, ale Pavel Hofmeister není, neexistuje. A teď doufám, že jako nekecám. Lukáši, my jsme pro, že to je sportovní drama, že jo? Fiktivní.
1: Tak.
0: Tak jo. Hele, ale i tak, myslím si, že je skvělý, jak jsi říkal, že vezmeš přítelkyni a že si tam každý prostě najde halt to svý. Tak potom řekněte, jak se vám to líbilo. Budeme moct šérovat už 13.8. No a teď, co si necháš zahrát?
1: Poprosím 5-8 GH bílý triko.
0: Jasnačka, mám to tam a pro koho?
1: No, pro všechny, co jsou v práci a co zaspali jako já dneska.
0: Dneska zaspal. A tak dobré ráno, dobré dopoledne. Ať ti to dneska uteče, hele. Měj se, čau.
1: Taky, ahoj.
0: Radio Spin.

0: Takže sebrat mi takzvaně dech, to je prostě takzvaně vyrazit prostě mi dech, ale v tom nejkrásnějším slova smyslu to můžeš ještě v téhle poslední hoďce, protože můžeš dát nějaký skvělej banger sem do rádia Spin. Stačí zavolat 210 32 30 30 anebo poslat hlasovku. Já se těším, co mi tady přistane, protože komunikátor je od toho samozřejmě, že tady pouštím songy přímo pro tebe, aby se ti dobře pracovalo, relaxovalo, no prostě cokoliv, co zrovna teďka děláš. Takže díky za to a ještě dáváme počasí. Koukneme na to, jak máme venku. Venku máme teplo 24 stupňů Celsia, normálně teďkon v Praze, ve zbytku republiky až 27, slunce svítí, což je paráda, dnešní maxima ve stínu až 33 stupňů Celsia, bacha na to, takže pořádně namazat se, teď myslím opalovacím krémem, jo, nezapomenout tu čepici, no a ty bláho, čekej, že ani zítra to slunce nepoleví, to má být až 37 stupňů ve stínu a to je teda drsný, to znamená, že to už bude opravdu na to vzít si tu klimošku a obývat se 24/7, 24/7.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcárka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě.

0: La misma mierda 35 veces. 35 veces vamos a ver la misma mierda.
1: Vidím, že máš smutný oči. Nechceš něco po mně náhodou. Tak nečekej, až ti slzy zmočím.

0: úsměv jako světlo ve tmě. Její zpátek se neproberou.
1: Radio Spin.
2: My anaconda don't, my anaconda don't, my anaconda don't want none unless you got buns, hun.
3: Boy, Sway named Troy, used to live in Detroit.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, právě nám dohrála Anaconda od Nicki Minaj, no a možná budeme mít to štěstí a budeme pokračovat dál další ženskou interpretkou. Čau Vašku.
2: Čau Vicky.
1: Čau, čau Vašku. Hele, tak co, jak se dneska máš, jak to jde?
2: Hele, mají nabité energii, prostě hele, mám tady kolců, víš co, takže tam už je víra, jo. Potkal jsem fajn seniorku, víš co, řekl jsem jí, že prostě ona mi řekla, že už to světlo nepatří, jak jsem jí říkal, bad, AI to zachrání, takže dobrý. A mám se tím gumy, no, takže prostě funguju, no.
1: Jakýže máš gumy?
2: Sjeté. To znamená, že čekám, až tam vypadne jeden drátek a budu muset mít pneumatiky. Ale bomba!
1: Oh my god, hele Vašku, a s tím už bys jel, asi měl jet co nejdřív do servisu, ne?
2: Jo, tak pracuje se to, hledám po cestě nový pneumatiky, že jo, tady.
1: Jo, takhle.
2: Já si ani venku nemajálí ve lese a tak, no.
1: Je mi to jasný, takže pro všechny spinnery jenom jakoby bacha, pokud uvidíte poškrábanou silnici, tak máte jistotu, že tam tudy jel Vašek. V podstatě jo. Hele Vašku, prosím tě, co si necháš zahrát?
2: Hele, pro všechny holky, pro všechny naše krásky, si zahrajeme Rihanku, moji oblíbenou Rihanu.
1: Hele, Rihana, yes, to je moje mega oblíbená.
2: Yes, baby.
1: A co od ní?
2: Od ní? Klasiku, víš co?
1: Yes, počkej. Jo, jo, come Mr. DJ, come Mr. DJ, turn the music up. No prostě to bude bezvadný. Tak okay, no, ale tak jdeme si prostě trošku všichni takzvaně hnout bokem, tohle to bude parádinda. Vašku, pro koho hrajem?
2: Yes. Hrajem pro všechny holky a hlavně pro lidi, co máš tý gumy.
1: Oh my god, Vašku, mazej do toho servisu, prosím tě, už to tam dávej a já ti k tomu hodím Rihanu. Měj se krásně, ahoj, Radio Spin, čau.

0: Spin. Vicky tady s tebou, další track na přání před náma. Mám tady teď hlasovku a to od Sisi.
1: Čauky Spine, chtěla bych poprosit o zahrání písničky Hector Pull Up. Je to k narozeninám pro mého přítele Filipa. Přeju mu hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a ať se mu splní všechna přání. A písničku bych zároveň chtěla věnovat i všem posluchačům Rádia Spin. Moc krát děkuju!
0: Tak to je krásný vzkaz, díky Sisi, věřím, že teda tvůj přítel musí být ten nejšťastnější přítel na planetě, že má zrovna tebe. Já už se jenom přidám ke gratulacím, hodně štěstí, milý Filipe, hodně štěstí, zdraví. A věřím, že dneska pořádně oslavíte, mám tady pro vás Pull Up. Filipe, to je pro tebe, posílá ti to přítelkyně, Radio Spin.

Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a já bych ti ráda připomněla Afterwork Summer Affair, úplně skvělý event, který se děje po celé republice v průběhu celého léta. Tak teď naposledy byla samozřejmě akce 16. července v Ostravě. Kdo zažil, tak ví, že to byla rozhodně paráda a pecka. Bylo tam spousta pití, jídla, stylových prostě pop-upů jako oblečení, jam and go. No a zároveň samozřejmě taky DJ party, protože těchto eventů se účastní Mike Traffic, Orion, Robot Noir, Double J a taky Ners, takže myslím si, že to je opravdu akce, kam dojdeš potom celým dní a tam se jako načerpáš vlastně v prostředí těch lidí, který máš rád, lidí, kteří smýšlí stejně jako ty o hudbě. Takže za mě úplná pecka, no a blíží se nám další akce, která bude už 14. srpna a to v Mělníku. Tentokrát se to odehraje na náměstí Míru, no a bude tam pop-up s Jam & Co, takže zase i skvělový hadry, kterým budeš moct tam vzít a taky nakoupit. No a zahraje nám živě Mike Traffic, Robot a Ners, takže máš se rozhodně na co těšit.

0: Myslím si, že to bude totální pecka. Pokud chceš vědět víc, tak rozhodně neváhej a mrkni na naše stránky Rádia Spin. Ještě jedna další věc, která je podle mě super. Ta akce je celá prostě zadarmo. Jo? Takže prostě fakt je to o tom, vem kámoše a vyraž. Věřím, že bude krásně. Teď už jdeme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, tak nehodu máme v Českých Budějovicích, a to v ulici Opatovická, a potom v Brně v ulici Křížová. Dálnice, mám tady novinku, poskakuje nám D1, a to mezi 163. až 161. kilometrem, takzvaně v okolí Velké Býteše ve směru na Prahu. Bacha, je tady uzavřený levý jízdní pruh, bude tady určitě i zpomalená doprava, protože se tady opravuje podzemní kabelové vedení. Tak teď už jsme v Praze, tady máme nehodu v Těšnovském tunelu, tady se taky zdržíš, a taky nehoda je v ulici Kolbenova. Tohle je ode mě zatím z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký nový info, tak rozhodně neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a taky poslední track na přání. No a já už tady mám hlasovku od Honzy.
2: Zdravíčko, prosím tě, pusťte mi něco hezkého pro moji Kájenku od Honzíka. Ona má dneska průjmíka, je v práci, tak ať jí to uteče a nemá moc velký problémy s tím. Děkuju.
1: Ale ne, Kájenko. Hele, myslím na tebe, máš prostě veškerou moji energii a velkou podporu. To je prostě těžký na druhou stranu. Na koho to nikdy hold v tom létě nepřišlo, že jo? To je furt sluníčko, do toho ten melon, pak si dáš třešně, zamícháš to všechno v sobě, uděláš shaker, shaker a už to lítá. Takže, Kajko, hlavně ti přeju, aby si nedopadla stejně jako tady mádl ve snowboardiacích.
3: Mě taky přišlo. Dělej prostě. Tedy.
4: Jsem ne, tady je utržený splachovadlo. Běž nahoru!
3: Rendy, dělej prosím tě, fakt to už... Ty už to leze do zatáčky, tyhle.
1: Ale víš co, když to leze do zatáčky, tak se mrkneme na výměnu manželek, tady je jedna rada nad zlato.
5: Zapni půlky, dej je k sobě. Musíš to prostě vydržet.
6: A už to spadlo.
5: Kam ti to spadlo?
6: do ní.
5: Doufám, že to bude jakože pevný stav. To je jenom výklep.
1: Takže já taky doufám, že pokud by byly všechny zrovna toalety u tebe v práci, Kájo, prostě full on prostě, tak doufám, že to bude aspoň pevný a budeš to moc vyklepat nohavicí. Tak hodně zdaru, hlavně ať seš brzy zdravá a pouštím tady od Honzy song vlastně Do the shit I like, protože Honza tě má rozhodně rád, 100% nade vše. Rádio

0: Nejvíc rapů v republice.
1: Milujou mě nenavidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a já už tady vítám taky Zuzku, čau.
1: Čau, Vicky.
0: Ahoj, Zuzko. Tak co dneska dopoledne, stihla jsi něco nebo jsi měla relax?
1: Spíš takový relax, uklízela jsem něco málo, ale nějak jsem prostě špatně spala, tak jsem se snažila to dospat trošku ráno.
0: Dobře, takže jsi měla ještě večer nějaký kulturní program nebo jsi jenom nemohla zaspat?
1: Ne, já jsem prostě overthinkovala, úplně jsem, to je takový to, když si lehneš, je strašně unavený, ale prostě čumíš do stropu a seš jako... co budu dělat se svým životem, asi to teď nevymyslím, ale stejně nepůjdu spát prostě.
0: To absolutně znám, myslím si, že jsme na tom stejně jako ty pejsci, jak jsi říkala,
1: ano,
0: jako overthinkujou,
1: ano. Jo,
0: tak to feeluju, dobře, takže já, Zuzka a pejsci, všichni overthinkujeme, prostě je to normální lidi, jo, takže...
1: Přesně, je to normální, úplně přirozené lidské, jakoby to... bylo by něco špatně, kdybyste neoverthinkovali.
0: Místo amen říkám jenom haf. Prosím tě, Zuzko, teď bude Spin Extra s tebou, tak co, bude zase hádanka?
1: Bude hádanka a dneska bude ze sportovního prostředí. To je tak jako prozradí, protože já si říkám, že budu dělat takový změny. Prostě v pondělí byli zpěváci, včera Jasně. byli herci, dneska budou sportovci.
0: No to je super, že se bavíme tady o sportovcích, protože jsem dneska mluvila o novém filmu Bojovník, který přijde 13. srpna.
1: Ok, to už je teďka, protože já jsem o tom mluvila třeba půl roku zpátky.
0: Jo.
1: Když to
0: tak
1: bylo jako
0: to tady.
1: V zárodku, no tak to mega jdeme,
0: no,
1: ne?
0: Jako, no jasně, že jo. Jako no. Promiň, Milan Ondrík.
1: No spíš ten Kelly tam jako.
0: Akože Kelly. A jo vlastně, ten je tam tak, víte co, já jsem ho tam viděla v tom traileru, je tam, podívejte se na to, je tam i Pavel Rýmský, což je velmi známý, takový jako starší už herec, ale dabér, má takový charismatický hlas, já mám pocit, že daboval Rockyho.
1: Fakt jo?
0: Jo, že si ho tam vzali, tak a teď možná šířím úplný dezinformace. Zase jsem si takhle vytáhla z hlavy, jo.
1: A tak zase to jako docela sedí, Rocky, Bojovník, Kellyn, mají to dobře vymyšlený ten
0: Je to film. Fakt skvělý. Takže vidíte, máme tam dokonce i stopu z naší scény rapový, takže další důvod k tomu tam někoho prostě vzít sebou, přítelkyni, přítele a vyrazit.
1: No já jsem říkala, tady to pamatuju si ten vstup, jak jsem říkala, že jestli že na, za to jako prostě Kellyn dostane nějakou hereckou cenu, tak já něco dělám blbě ve své herecké kariéře.
0: Nikdy stačí umět prostě se pořádně ohnat.
1: Je to tak.
0: Mít tvrdý prostě lokty, Zuzko. Jako Kellyn.
1: Jako Kellyn, ano.
0: Takže jo, takže MMA bude, no a teď už ti jenom řeknu, jaký bude počasí. A Zuzka s tebou potom probere vše ze Spin Extra. Tak prosím tě, já ti už jenom řeknu, že je venku hrozné vedro, dneska bude až 30, ježiš, kolik až, 37... Ne, dneska 33 ne, stupňů Celsia, je to v pohodě.
1: Teď jsem se lekla.
0: Ne, ne, 37, ale ve, teda, jako sorry, 33 na ve stínu. Takže 37 klidně na sluníčku.
1: No, tak to je špatný.
0: Nebo já si to takhle vždycky počítám, tam může být až o 3-4 stupně navíc.
1: Tak samozřejmě ještě tady na těch rozpálených cestách a silnicích a Praze, kde prostě to je tak 50 stupňů, podle mě klidně.
0: No je to tak, takže pokud se dneska pod váma bude vařit...
1: Láva.
0: Tak, asfalt, láva, jak je komu pochutí, bacha na to, no, jak budete vystupovat někam do travičky. No, ty bláho, takže dneska, kdo má to štěstí a jede někam se schladit, tak ten ať si to užije. No a teď už si užijte Spin Extra se Zuzkou, potom ještě Čel na Spinu s Márou. No a já se budu těšit zase zítra. Čau, čau. Spin Radio.

0: růžové jajky.
1: Je 12.57 a ty posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Season. Gang, gang, huh? Off-season. Casanova lapelo, TK27. Pusíte na track, more zjistit, co je heaven. Ej, Casanova Bulhar, off-season můj program, huh?

Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, my máme 29. července, středu, neskutečný, jak to letí. Každopádně středa, to většinou je krizový den uprostřed týdne, teda aspoň já mám vždycky ve středu krizi, extrémní krizi, ale pokud budeš poslouchat Spin, tak já tu krizi zažehnám, slibuju. Svátek mají Marty, takže všem Martičkám přeju krásný den, mimochodem Marta, strašně hezký jméno pro holku. No a dneska probereme spoustu zajímavých věcí, témat, taky nás bude čekat hádanka 3 v jednom, včera to byla hrozná sranda a dneska doufám taky, dneska budeme mít sportovní prostředí, takže sportovní fanoušci, dneska budete mít výhodu, ale než se všechno tohle stane, tak si dáme pár tracků a nevím, poslouchej prostě Radio Spin, s tebou je Zuzka.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Evropská unie bude měnit bankovky.
2: Je to tak? A vy můžete hlasovat o návrh.
1: Tak jsme dneska ráno hlasovali tak trošičku po spinovsku.
3: Já bych tam třeba, když je to naše, abych tam dal třeba Karla IV. Nebo něco, aby to bylo hezký a ten řízek s tím bramborovým salátem, no, nejsem si úplně jistý, kámo.
4: Náhodou, řízek to je jasnačka, ne?
1: Je to úplně jasný, každopádně žrádlo tady dneska ráno padalo docela často.
5: Na těch eurobankovkách by mohly být různý evropský jídla, typický pro tu danou zemi, aby si věděl, že jedeš do Itálie, jak si musí dělat spagetti, jedeš do Francie, jak si musíš dát samozřejmě bagetku a sýr, jedeš do Česka, tak si pochopitelně musíš dát smažák s hranolkama, kýhle tatarky, tak to myslím, že by bylo docela typický.
4: No
5: jo. Krásně, ahoj.
4: Mňam.
1: Úplně to vidím.
4: Jo. Každopádně ozvala se taky naše Julie.
6: Ahoj, já bych tam chcela pohádkové bytosti na těch peniažkoch. To by se mi páčilo, kdyby tam byly prostě rozprávkové postavičky nějaké.
1: A tak to by byly docela roztomilý bankovky, ale máme tady taky jednu takovou typickou českou bankovku.
7: Dobré ráno, borci. Viděl bych to na naše kulturní dědictví a to vyobrazení dvou nohou od půl holeně dolů, kde jsou položky v sandálech a vedle toho položená igelitka z Lidlu. A vzhledem k tomu, že tady vychází furt takový ty hnusný barvy, tak bych to viděl na takovou tu krásně světle modrou.
4: Krásná světle modrá.
1: Absolutní vibe moře. Hele, já si říkám, jakou hodnotu by asi tak měla tato bankovka?
4: Milionů.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9 na

Posloucháš Radio Spin s tebou je Zuzka. No a já, když jsem byla dítě, tak jsem vždycky v neděli ráno vstávala hodně brzo a dívala jsem se na televizi a každou neděli ráno tam zněla tahle znělka.

A já už určitě vím, že vy, kdo víte, tak jste poznali, že jde o kalendárium. Ale mně nejde tady úplně v tomhle vstupu o kalendárium. Já si vlastně vůbec moc nepamatuju, o čem kalendárium bylo, ale vím, nebo pořád je, ale vím, že mě tam fascinovala ta paní s červenýma vlasama. A ano, já samozřejmě mluvím o šarmantní, elegantní dámě Sasky Burešové, která dneska slaví jubileum, a to 80 let. A já jí přeju všechno nejkrásnější, nejenom za sebe, ale samozřejmě za celé rádio. A je neuvěřitelný, že tahle legendární moderátorka s uklidňujícím, šarmantním, úžasným hlasem za sebe nikdy v kalendáriu neměla záskok. Chápete to? Prostě vysílala, i když měla horečky nebo zlomenou ruku, všichni moderátoři by si za ní měli vzít příklad. No a protože vlastně vždycky vysílala, protože všichni věděli, že jsou na ně diváci zvyklí, takže za ní nemohl být žádný záskok, což je za mě úplně neskutečný. Má několik cen za hlasatelství, taky třeba moderovala a režírovala televariete. Takhle, já jsem oproti ní moderátorka tak z 10%, ale až budu velká, tak chci být jako Saskia Burešová.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnici, tam ti udělám radost, není tam žádný problém. Co se týče regionu, v ulici Křížová v Brně je nehoda, no a v Praze na Barandějáku, tam jsou dva osobáky v sobě a jsou tam uzavřené dva jízdní pruhy, začíná se to tam štosovat, rozhodně to tam je ucpaný, takže pokud nemusíš, tak tam nejezdí. V ulici Kolbenova je potom nehoda dvou osobáků, jinak co se týče centra, tak je to docela v pohodě, docela průjezdný, až teda na Legerku Wilsonku a trošičku máme seklej Nuselák. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si Radio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: Vysíláváš si Radio Spin na Majku, je s tebou Zuzka, my tady máme první komunikátor v mém vysílání a o ten se postaral Max.
1: Ahoj, tady Max Cirok, prosím, pusťte mě tam, milou mě nenávidět.
0: Maxi, máš to mít.
2: Milou mě nenávidět, mám 200 poloh, tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám si

0: Posloucháš Rádio Spin, na Majku je s tebou Zuzka, my máme 13.52 odpoledne, takže pokud máš obědovou pauzu, přeju dobrou chuť. Máme 29. července, středu, svátek mají Marty. My máme za sebou první hodinku mého vysílání extra na Spinu. No a probrali jsme narozeniny Sasky Burešové a co nás čeká v další hodině? Čeká nás samozřejmě komunikátor, budeš si volat svůj oblíbený track, ale hlavně hádanka 3 v jednom, kterou jsem si pro vás nachystala podle mě dneska tak středně těžkou. Dáme si sportovní prostředí, myslím si, že to bude zábavný. No ale ještě předtím, než se tohle všechno stane, tak si dáme počasí. Jak jsme se před hodinkou bavili z Viki, tak to počasí není úplně přívětivé, kolem 32 stupňů na sluníčku, teda mnohem víc pocitově. Je jasno, takže jak jsem říkala včera, dnešní starter pack bude opalovák, čepka, voda a zakrytý ramena, protože ty ramena, to je to nejhorší, já to říkám pořád a už připadám jak mamka nějaká. Zakrývejte si děti ty ramena, ne, je to fakt jako hrozný. Já jsem si spálila hnedka ze začátku léta ramena a bylo to jakoby brutální, takže já vás vlastně chráním před brutálním spálením. Každopádně ta teplota dneska už dál nebude stoupat, což je jenom dobře, nebude klesat, ale zítra nás čeká 35 stupňů a prostě k konci týdne bude kolem klidně 37 stupňů, takže na to buďte ready a jak jsem jednou říkala tady na Spinu, dávejte si alobal na okna. Prej budete mít větší zimu doma.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin.

To, co slyšíš, černý na bílým, potáni si more na to, že se nikdy nezmění v Johnny. Autanec, autanec, autanec, autanec, na rádiu Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a vy víte, co nás čeká. Jsou 2 hodiny, to znamená, že tu máme hádanku 3 v 1. A dáme si sportovní prostředí, jak už slyšíš v pozadí Rockyho, to je takový sportovní vibíček. Já chci vědět dneska, co mají společného sportovci Roman Šebrle, Gabriela Soukalová a Aleš Valenta. Řekla bych, že je to tak středně těžký a věřím, že to dáte, aspoň minimálně fanoušci sportu. Takže pokud to víte, tak volejte na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávejte hlasovku. Já tedy na ty hlasovky a kóly budu netrpělivě čekat. Ještě jednou vám to zopakuju. Roman Šebre, Gabriela Soukalová a Aleš Valenta. Pokud nebudeš vědět, za chviličku ti dám nápovědu. Radio Spin s tebou, Zuzka.
1: Damn, that white girl got some ass.

Rádio Spin s tebou je Zuzka, my pokračujeme v hádance 3 v 1. Dneska tu máme sportovní prostředí. Hádanka 3 v 1 je to o tom, že máme 3 lidi, hledáme jednu společnou věc a dneska hledáme společnou věc sportovců Romana Šebroleho, Gabriely Soukalové a Alešovi. Prostě Roman Šebre, Gabriela Soukalová a Aleš Valenta. Tihle tři sportovci hledáme jejich jednu společnou věc. Mně už tady přišla jedna odpověď od Matěje, tak si pustíme, co Matěj má za návrh.

0: Radio Spin, s sebou Zuzka a spineři moji milí, na druhý pokus pokračujeme. Zádankou 3-1, já jsem na začátku svého vysílání říkala, že středa je krize a očividně mě se ta krize nevyhla, chybička se vloudila. Nevadí, jako by se nic nestalo, pokračujeme dál 3-1, máme tady sportovní prostředí a já hledám společnou věc Romana Šebrlého, Gabriele Soukalové a Aleše Valentovi. No, je to takový středně těžký podle mě, už tady mám jednu odpověď od Matěje, tak si ji pustíme.
1: Dobrý, tak já si myslím, že tady tyhle tři sportovci mají všichni zlatou medaili z olympiády.
0: Matěj, to je sice pravda, mají, jenomže to by bylo moc jednoduchý. Já hledám jinou věc, kterou specifickou věc, kterou tyhleti tři mají společnou a dám vám nápovědu, my hledáme práci, kterou všichni začali dělat po tom, co skončili sportovní kariéru, protože jak víme, tak všichni už mají za sebou svoji sportovní kariéru a potom začali dělat něco jiného a to je přesně to, co my hledáme. Takže Gabriela Soukalová, Roman Šebral a Aleš Valenta, volej mi na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku.
2: Radio Spin.

0: Vojty. Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnici, tam ti udělám radost, je to docela v pořádku, žádná velká nehoda, vlastně žádná nehoda téměř. Co se týče regionu, tak v ulici Křížová Brně nehoda a pojďme do Prahy, tam je to trošku horší. Na Barandějáku je nehoda, jsou tam uzavřené dva jízdní pruhy v ulici Kolbenova, je tam crash dvou osobáků, no a na jižní spojce se čerstvě srazilo auto s nákladňákem, určitě se tam zdržíš, už se to tam štosuje, svítí to na mě červeně. No a čerstvá nehoda je taky v ulici Budějovická, jsou tam v sobě tři osobáky, tak tam dávej pozor, pokud tam nemusíš jet, tak tam nejezdi. Jinak je centrum docela v pořádku, to je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si Radio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin. Československý underground.
2: Listen, Radio Spin. 4, 2.

0: sloví, slyším ten šum, život je hra, kde vítěz je dream, je dream, je dream, je dream, beton v žilách.
1: Pusám něco jiného, prosím, Stena.
2: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
3: Rádio Stena, nejvíc rapu v republice.
4: Take off the fufu, take off the couches, take off the wifi. Take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss. Take off the weird ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off. Take off the fabricated streams and the microwave memes. It's

0: Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, máme tady další komunikátor, já tady mám vzkaz od Honzy.
2: Čau Zuzko, prosím tě, pustila bys tam pro Kájinku od Honzíka Man's Not Hot a ti to uteče dneska v práci, díky.
1: Tak ňu, Honzík, Kájinka, to je roztomilý, dávám to tam.
3: Skrát!

0: dopoledne na Majku je s tebou, Zuzka, nám se blíží třetí hodina a to znamená vyhodnocení soutěže 3 v jednom. A dneska jsme hledali společnou věc, kterou mají Roman Šebrle, Gabriela Sokolová a Aleš Valenta. Už jsme se dozvěděli, že ano, všichni získali zlatou medaili, ale to úplně nebyla ta správná odpověď, kterou jsme hledali. Já jsem potom dávala nápovědu, že hledáme nějakou věc, práci, kariéru, kterou si rozjeli vlastně po jejich sportovní kariéře a přišly mi tady nějaký tipy a jako první si dáme tady tip od Ondry. Teď.
1: Čus, Ondřej, já si myslím, že odpověď na hádanku 3 v jednom je golf, že všichni tři začali nějakým způsobem golfovou kariéru, potom se skončili svojí profesionální kariéru.
0: Heleď, golf to není, jakože jasně, asi všichni hrají golf, ale není to úplně kariéra, takže to nebylo úplně dobře. Potom tady mám Ami.
2: No, všichni jsou to vojáci z povolání.
0: Vojáci z povolání, bylo by to cool a málko, ale taky to není ono. Ale se správnou odpovědí přišel jako první Michal.
3: Čau, tak dneska je všechny tři spojuje, že pokud sportovní kariéry začali dělat moderátory.
0: Oh yeah, takže gratuluju Michalovi, Michal to uhádl jako první, všichni moderují a stejný názor měl hnedka v zápětí i Jirka.
4: Tak ahoj, já si myslím, že všichni tři mají společného to, že vlastně po skončení své sportovní kariéry se dali na moderování buď to v televizi a nebo nějaké sportovní události.
0: Přesně, děkuju všem za odpovědi, dneska to bylo zase fajn. Každopádně Roman Šebrle moderuje hlavní zprávy na Primě, CNN Prima News, Gabriela Soukalová moderovala Showtime na Primě, no a Aleš Valenta moderuje dětské pořady v rádiu na Frekvenci 1 a moderuje různé akce, vlastně každopádně všichni moderují různé akce. Takže potom, co vlastně skončili sportovní kariéru, rozjeli moderátorskou kariéru. To byla dnešní hádanka 3 v jednom. Já vám ještě jednou děkuju za odpovědi. Těším se na zítřek, co si dáme zítra ve čtvrtek nějakou oblast. Ještě to nemám vymyšlený, tak se necháme překvapit. No a teď už se společně vrháme do poslední hodiny mého vysílání, kde nás čekají témata, kde nás čeká komunikátor, takže si budeš volat o svůj oblíbený track, ale ještě předtím pojďme na počasí. Co se týče počasí, tak máme kolem 33 stupňů. Samozřejmě pocitově na sluníčku to bude víc, takže pokud jdeš ven, tak voda opalová k čepice. K večeru by ta teplota měla klesat, ale tak na 25 stupňů, až zapadne sluníčko, míň to nebude. No a zítra očekávej teploty kolem 35 stupňů, takže se pořádně nachystej na vedro. Posloucháš Radio Spin s tebou Zuzka.
5: Spin Radio.
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

sama, buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím, běžím jak dingo, z dola, stejně těžko, ale nahoře je to fakt simple. Mám

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola, stejně těžko, ale nahoře je to fakt simple.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

Právě ti dohrál Káňa West na Radiu Spin, s tebou je Zuzka. No a mě by, moji milí spineři, zajímalo, jestli se stotožňujete s nějakým zvířetem. Jakože máte třeba podobné vlastnosti jako kočka, nebo leguán, nebo žirafa, nebo tak vypadáte, což rozhodně není urážka. Zvířata jsou moc hezký, já miluju zvířata. Ptám se na to ze dvou důvodů. Jeden je, protože můj kamarád mi říká, že se občas chovám jako francouzský buldoček, což rozhodně není pravda. No a taky druhá věc, proč to říkám, je, že jeden týpek v Americe v údolí Yellowstone se rozhodl, že se prostě stotožňuje s bizonem. A tak to nevzal na lehkou váhu a rovnou si vyrobil kostým. Ale jakoby velmi věrohodný kostým. Myslím si, že by s tím mohl rovnou do divadelního fundusu s tímhle kostýmem. Teď je to ještě krásně roztomilý, jo, vyrobil si kostým, líbí se mu bizoni, chce si hrát na bizoni, OK, ať každý si může dělat, co chce. Bohužel horší je to, že začal pronásledovat a honit turisty. No, jako, mě by trvalo nějakou chvíli, než by mi došlo, že to, co mě honí, není kentaur z Narnie, ale týpek v obleku bizona. Každopádně, až by mi to došlo, tady ta informace, tak bych se asi úplně nebavila. Pána bizoňáka dopadla policie blízko výběhu bizonu, kam se chtěl pán prej přidat. No, já si myslím, kdyby šel rovnou do toho výběhu a nehonil turisty, tak by všechny strany byly spokojený. Ach jo.

Rádio Spin, s tebou je Zuzka a dneska je mega velký výročí, který nemůžeme jen tak opomenout. Nejenom, že Saskia Berešová slaví 80 let, ale před 45 lety, což je taky teda výročí 45, před 45 lety si řekli ano Charles s princeznou Dianou. Jako pojďme si říct, že všichni víme a řešíme a sledujeme tady ten milostný trojuhelník, který prostě se neustále řeší, milostný trojuhelník královské rodiny, který bohužel pro Dianu dopadl tak, jak dopadl, tragicky. Je ale neskutečný, že tady tuto svatbu Diany a Charlese sledovalo 750 milionů lidí v 74 zemí, což je prostě absolutně insane. Dianě bylo pouhých 20 let a Charlesovi bylo 32 a před svatbou se viděli, a teď se držte, 13krát. Oni se viděli 13krát, což je malinko red flag podle mě. Vlečka Diany měřila 7 metrů a měla na svých šatech Diana přes 10 000 mini malinkých perliček, pravých perliček teda podotýkám. A Diana taky prej popletla při slibu pořadí Charlesových jmen a co je extrémní highlight, tak u slibu vynechala větu, že bude poslouchat svého manžela. Prostě Diana věděla prostě, no. Je to legenda a to mi taky připomíná, že pokud jste neviděli seriál Koruna, který je na Netflixu a je o vlastně královské anglické rodině od začátku vlády Alžběty, tak pokud jste to neviděli, tak jste udělali velkou životní chybu a je potřeba tady tuto chybu i hned dneska

cestovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v

0: nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Pojďme se podívat na dálnice, na nulté dálnici na 4. kilometru ve směru na Ruzině na D7. Máme nehodu, čeká tě tam malinké zdržení, ale nic dramatického. Pojďme do regionu, v ulici Křížová v Brně je nehoda, tam se zdržíš. No a pojďme do Prahy. Na Barandáku je nehoda, jsou tam uzavřené dva jízdní pruhy, ale už to tam docela jezdí. V ulici Kolbenova nehoda dvou osobáků na jižní spojce se čerstvě srazilo auto s nákladňákem. No a v ulici Budějovická je crash 3 osobáků, tak tam dávej pozor. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš Radio Spin, s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v rap.

0: aplikace. Posloucháš si Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka. No a my se blížíme ke konci mého vysílání, to znamená, že tady máme poslední komunikátor a já tady mám hlasovku od Dana.
1: Ahoj, jmenuji se Dan, chtěl bych zahrát od Kalena Safír a bude to pro všechny fanoušky Kalena.
0: Dane, dávám ti tam Kalena, já jsem taky fanoušek.

0: Rádio Spin, s tebou je Zuzka. A samozřejmě, že tady je Mára.
1: Čau.
0: Čau, Máro.
1: To je zase bet. Tyhle,
0: že jo, akorát je krátkej, jak tady na něj tak koukám.
1: Co tam nejde dvakrát?
0: Za chvilku nám vyprší.
1: Počkej. Tak ale musíš začít to téma. Ne, že bych tě chtěl... Vy, že nemůžete dvě věci zároveň, ne?
0: Cože?
1: Píšeš to tam blbě. A ty umíš dvě věci zároveň. To si tam dáš ten jeden bet a můžeš se tam dát ještě jednou.
0: Počkej. Tady břišní tance.
1: Tak, děkujeme.
0: Já už to mám, jmenuji si to břišní tance, dá to tam víckrát, protože si myslím, že nám to bude chvilku trvat.
1: Dobře, ale ne zas moc, jo?
0: Jo, neboj, Máro.
1: Posluchači úplně nepřepínají na jinou stanici zase.
0: Máro, já mám pro tebe úkol. Takový tři otázky.
1: Dobře.
0: Mám tři otázky, a víš proč?
1: Nevím proč, zdávám se.
0: Ne, podívej se, dneska je den tygrů.
1: Chceš, abych tady udělal tygra?
0: Dneska, ne, já mám pro tebe tři otázky, kvíz, tygří,
1: dobře, pojď.
0: Tygří
1: jsem
0: kvíz.
1: Jsem s nima.
0: Já chci vědět, který poddruh tygra je největší, jestli to je tygr bengálský, tygr usurijský nebo tygr sumatérský.
1: Bčko.
0: OK, tak to máš správně, tak to se mi zdá, že jako, tak nic.
1: Tak pojď, dělej.
0: Jaký je typický počet chromozomů u tygra?
1: 4.
0: Já ti dám na výběr, to nemusíš takhle. Za A 38 chromozomů, za B 42 chromozomů, za C 44 chromozomů.
1: 44.
0: Ne.
1: Ačko.
0: Tak je to Ačko, je to 38 chromozomů,
1: to
0: ano.
1: Druhá
0: a poslední otázka.
1: Ano.
0: Poslední otázka, proč mají tygři pruhy, Máro?
1: Aby splynuli s prostředím, maskování.
0: A nemyslíš si, že to je, aby se mezi sebou poznali, že mají...
1: Jakože jsou rasisti taky?
0: Ne, to ne, jakože třeba mají každý jiný pruh a třeba jak my máme příjmení, tak oni mají jinak pruhy.
1: Já nevím, je to možný, ale zní mi to trochu něco jako rasistický. Ty máš jenom čtyři pruhy, jo, práškej.
0: Nebo... A tak jako by víš co,
1: tak v čem to je, v čem
0: zvířata
1: to je, v čem
0: jsou,
1: to je?
0: No jo, jakože se musí maskovat.
1: No, dvě ze tří.
0: Já si myslím, že bys měl jít na zoologii, opravdu.
1: Ne, to ne.
0: No, na safari někam.
1: Na safari jo, to pojedu, na bengalskýho tygra.
0: Na bengalskýho tygra. OK, tak to je celý, co jsem...
1: Děkuju za příční tance. To je hezký.
0: Já už musím jít domů dneska.
1: Odpočíš
0: si. Řekneme si počasí.
1: Urvinám uši, Zuzko, v pohodě.
0: Počasí, máme 31 stupňů. Pocitově určitě na sluníčku mnohem víc.
1: 40.
0: 40 není stupňů.
1: Pocitově.
0: Tak pocitově, však říkám pocitově mnohem víc na sluníčku.
1: Říkám 40.
0: Tak, takže opalovák, vodička, tak to znáte, protože já jsem teďka chystám a netěším se. Každopádně k večeru při západu to bude samozřejmě klesat, ale bude docela teplo v noci, takže větrejte. Nesměju. A zítra bude teplejc, prostě zítra bude 35 stupňů. To už je ode mě opravdu všecko, já se do zítřka polepším a budeme dávat třeba kvíc o papouškách, Máro.
1: Tak se těším.
0: Tak naschle. Spin
2: Radio. Radio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára, chill na Spinu, dneska svátek slaví Marta, taky určitě nezapomeň popřát. No a včera my jsme se tady bavili o Ryanu Goslingovi a jeho castu na Ghost Rider, který vyjde v roce 2028, no a pouštěl jsem ti přitom i tady ten track z filmu Drive. Pro některý naprostá klasika, no ale bohužel Kavinský DJ a samozřejmě autor tohohle tracku tak zemřel dneska v 50 letech, tak je to taková připomínka a je to teda i trochu creepy, protože jsme se o tom fakt včera tady bavili, ale aby to nebylo depresivní, abychom si tady tím neskazili celou středu, tak pokecáme o novým světovým rekordu, který překonal český jezdec, je to skvělý, mám pro tebe i ukázku, samozřejmě tě taky čekají tracky na přání, tak objednávej do apky nebo na naše číslo, no a chill na Spinu s tebou Mára středu právě startuje. Tak Jarul, myslím si, že je úplně ideální track na začátek. Tak se mi hezky, poslouchej Radio Spin s tebou Mára.

0: Prázdninový Spin Ráno.
1: Evropská unie bude měnit bankovky.
2: Je to tak? A vy můžete hlasovat o návrh.
1: Tak jsme dneska ráno hlasovali tak trošičku po spinovsku.
3: Já bych tam chtěl, když je to naše, abych tam dal třeba Karla IV. Nebo něco, aby to bylo hezký a ten řízek s tím bramborovým salátem, no, nejsem si úplně jistý, kámo.
4: Náhodou, řízek to je jasnačka, ne?
1: Je to úplně jasný, každopádně žrádlo tady dneska ráno padalo docela často.
5: Na těch eurobankovkách by mohly být různý evropský jídla, typický pro tu danou zemi, aby si věděl, že jedeš do Itálie, jak si musí dělat spagetti, jedeš do Francie, jak si musí dělat samozřejmě bagetku a sýr, jedeš do Česka, tak si pochopitelně musíš dát smažák s hranolkama a kýblem tatarky, tak to myslím, že by bylo docela typický.
4: No
5: se krásně, ahoj.
4: Mňam.
1: Úplně to vidím.
4: Jo. Každopádně ozvala se taky naše Julie.
6: Ahoj, já bych tam chcela pohádkové bytosti na těch peniažkoch. To by se mi páčilo, kdyby tam byly prostě rozprávkové postavičky nějaké.
1: A tak to by byly docela roztomilý bankovky, ale máme tady taky jednu takovou typickou českou bankovku.
7: Dobré ráno, borci. Viděl bych to na naše kulturní dědictví a to vyobrazení dvou nohou od půl holeně dolů, kde jsou položky v sandálech a vedle toho položená igelitka z Lidlu. A vzhledem k tomu, že tady vychází furt takový ty hnusný barvy, tak bych to viděl na takovou tu krásně světle modrou.
4: Krásná světle modrá.
1: Absolutní vibe moře. Hele, já si říkám, jakou hodnotu by asi tak měla tato bankovka?
4: Milionů.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin. Zdravím se, každý vlak je

Čau na spinu, s tebou Mára a český skateboarding má novej světový rekord. No a má ho na svědomí jeden z našich asi nejlepších, nejznámějších skejťáků a možná taky adept na olympiádu, hodně dlouho o to usiloval. No a je to samozřejmě Maxim Habanec. No a teď poslouchej to video, ten dlouhej rail. Za chvilku řeknu, kolik měl metrů. Zní to trošku jako jednokolejka teda za mě, jo? Jak když jede vlak. Je to hustý. Je to hustý, protože Max tady překonal světový rekord. Trvalo mu to 548 pokusů. Ale nakonec se to podařilo. Po 9 dnech posunul rekord světový o 16 metrů a to na 78 metrů. Skoro 80 metrů na skateboardu, já nevím, jestli si to dovedeš představit, ale vyskočit na skateu, dostat se na ten rail a 20 sekund jet jenom po tom railu. To je nesmysl. Já jsem byl rád, že jsem na to tenkrát naskočil. Velký respekt Maxovi. Já umím taky jezdit po railu, ale po zadku, takovým na tom zábradlí. Vím, že jsou tady nuselský schody docela kousek. Tak kdo by do toho se mnou šel, ne? Nějaký světový rekord, možná nějaký adepty najdu. Tak to je možná jediný, co překonám. No tak jo, Maxovi gratulujeme a my pokračujeme s hudbou tady na Rádiu Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, 5 minut na D5 na příjezdu do Prahy, 12 minut čekáš taky na D1, ale to na příjezdu do Brna. Jinak jsou ostatní dálniční tahy v Cajku. Co se týká regionu, tak tady vidím dvě nehody v Plzni, jedna na Rokycanský a druhá na Karlovarský. Boural se taky v Brně v ulici Fričajova a do třetice ještě Olomouc, tady je nehoda na Velkomoravský. Hlavní město, tady je taky pár nehod, jedna třeba na Barandáku směrem na Smícháč, zavřený dva pruhy od Krče na jižní spojce, čekáš zhruba 25 minut. Další nehoda je taky na jižní spojce, a to u Zahraďáku směrem na Laňák. Bacha si dej taky na Pražský okruh, 4. kilák směr Ruzeň. Tady se taky bouralo, tvoří se tady kolony aktuálně na 10 minut a bude se to zvětšovat, protože to je čerstvá nehoda. Čukanec ještě taky na Liberecký, čekáš na spojovací, Nuselák, Vilzonka až do Holešovic. Dobře to nejede ani kolem Novopatský a Černýho mostu na Štěrboholský spojce. Ode mě z dopravy všechno, kdyby se měl info ze silnic, budu moc rád, když mi budeš dávat info do naší mobilní aplikace, nebo taky můžeš volat naše číslo. Automotospin, tvoje

0: Pěti odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, za chvilku 3:45, za chvilku taky rap DNA, anebo taky o tom, jak se do český fotbalový reprezentace pravděpodobně blíží španělský trenér. Tak o tom ještě pokecáme, každopádně teďka si dáme track na přání a ten bude pro Vojtu.
1: Tak to odpočíme na 5.8G, BBC.
0: A chceš to, Vojto, někomu poslat?
1: Všem.
0: Tak jo, tak budeme posílat všem jedno 5.8G BBC, tady ty borce mám extrémně rád, takže doufám, že ty taky, pokud chceš nějaký track na přání, tak posílej voiceovky do naší mobilní apky, nebo jako Vojta, volej naše číslo, Radio Spin. Nevěřím nikomu, nevěřím.

0: tebou Mára, svátek má dneska Marta, za chvilku si tady dáme rap DNA, no ale ještě k českému fotbalu a k tomu, co jsme předvedli na mistrovství světa ve fotbale. Spoustu reakcí po základní skupině byly zhruba asi takovýhle.
1: Charles mě neuspokojil již léta.
2: Jo, tohle si myslím o českým fotbalu.
0: Ale byl jsem na to úplně stejně, možná ty taky. No a teďka by ale všechno měl změnit španělský trenér. No a na netu se už ukázalo video, jak bude možná vypadat první den v šatně a možná se zase bude brát kapitánská páska.
3: Neumíte si přihrát na metr? Hrajete nějaký trojuhelník jako Barcelona?
4: AC Milan.
3: Vy jste se nedostali před jejich zařízení. Či to byl nápad takhle promíchat se stavu?
4: Můj ne?
3: Ne?
4: Ne.
3: A jsi tu pásku.
0: Jak jsem čekl?
4: Pásku.
3: Tuhle!
4: Proč?
3: Už nejseš kapitán. Dělej!
4: Nedám, to je moje páska. Nedám, nikdy!
3: Dělej!
0: Já v tom vidím toho Součka prostě v té kabině. Výborný. No tak, hele, uvidíme. Má se hrát Liga národů a budeme hrát proti Španělsku. Mistrům světa, jo? Takže třeba novej španělský trenér najde nějakou taktiku na svoje krajiny. Uvidíme, budu nároďáku držet palce. Myslím si, že je to tak jediný, co můžeme dělat. Podíváme se spolu ještě na počasí. Aktuálně je kolem 32. Večer budou tropické noci, bude kolem 20. Zítra 37, v pátek 38, možná i 40. Nepodceň to vodu, čepici a tak dále. A možná už je opalovák, to tak vypadá. Za chvilku rap DNA s tou Mára.
5: Spin Radio.
6: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu

0: Petr prezident. Narodil jsem se svojí mámě v roce 82 a od té doby ladím Spin, ať už vím kudy kam.
1: Československá scéna, Radio Spin.
2: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supy lítaj nad hlavou, kolem v trávě zmije.

0: Repo na rádiu Spin.
1: Rap DNA s tebou má ráčům na Spinu a po pátý hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty vždycky musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera to byly 3 roky od vydání alba Utopia od Travise Scotta, tak jsem na to trošku navázal a pouštěl jsem ti tenhle ten sample. No a myslím si, že včera byl jenom jediný týpek, který to uhádnul, ale uhádnul to správně, Travis Scott, My Eyes. No a dneska ti dám opět sample, ale zabrousíme do 72. za Lutrem Ingramem, to je ukázka dneska, kterou ti za chvilku pustím. No a jsem zvědavej, jestli uhádneš správnej sample. Je to trošku delší ukázka, má asi 17 sekund, tak ji poslouchej pořádně a bedlivě.

I don't want to be right ze 72. Nádherný základ, nádherný sample. Kdo vysemploval? Přišlo pár odpovědí, jestli jsou správný nebo špatný, ti ještě neřeknu. Řeknu ti místo toho nápovědu, aby tady nebyly jenom dvě odpovědi, ale aby jich tady bylo mnohem víc. A to třeba to, že dneska hledáš rapovej track, což je kombinace dvou rapperů, a to z Liberce a Plzně. Druhá nápověda, track je o kritice povrchnosti dnešní doby, no a je to údajně třetí pokračování. To je v názvu tohohle tracku. Tak uvidíme, jestli to dáš dokupy. Hodím ti ještě jednou sample, aby se to krásně všechno spojilo.

0: Rádiu Spin.
1: Rap DNA s tebou Mára, za chvilku půl šestá, no a to znamená, že si jdeme rozlousknout dnešní sample. Takhle zněla ukázka, kterou jsem ti dneska pouštěl. Jak už jsem dneska říkal, 72. Luther Ingram, I Don't Want To Be Right, nádherná soulová funková věc, extrémně si mi tady ta hudba líbí. No, dával jsem ti nápovědy třeba kombinace rapperů z Liberce a z Plzně, ale naštěstí poradili si dva pánové, kteří nepotřebovali ani nápovědu. Lukin.
2: Servus, tady Lukin. Podle mě to bylo použito v nějaký písničce od Paulio Granda. Myslím, že to byla skladba Past Part 3. Tak jo, zdravím Spinnery, ahoj.
1: A ještě Martin.
3: Ahoj, hezký odpoledne, tady Martin. Já si myslím, že to je Pauli Gara na Past

úžasný track z alba Dunk, rok 2018, label Ty nikdy, Ben, Pouli a taky samozřejmě na beatu Kenny Ruff, který samozřejmě provází Poulovou vlastně životní a rapovou trajektorii, celý životní jako umělecký hudební život. Takže tady ta dvojka nikdy nemine, neminula ani dneska, neminul ani Martin s Lukinem. Rap DNA zase zítra, dáme si teďka dopravu.

0: podle tebe. Posloucháš Chill na spinu, s tebou Mára, Rap DNA už máme za sebou, to znamená, že teďka se už blíží hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe celých 60 minut. Zatím je playlist prázdnej, tak já budu moc rád, že toho využiješ. Pošleš třeba voiceovku, řekneš, jaký máš den, co zrovna děláš, jestli jsi v práci, jestli se potíš v autě, nebo jestli máš třeba klimatizaci, i takovýhle věci mě zajímají, protože třeba Ondřej, chudák, ten se v autě peče.
1: Trek na psání, nějakou pecku, když tady umírám v autě na 35 stupňů.
0: Hele, Ondro, vůbec ti nezávidím, asi to nezní úplně, že by si měl klimatizaci, tak doufám, že tě aspoň naladí trošku Don't Stop the Party, Pitbull, TGR, tady ta pecka nesmí chybět na žádný kalbě, tak posílám Ondrovi a samozřejmě všem posluchačům Rádia Spin, s tebou Mára, za chvilku hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe.

0: Uších máš Radio Spin, s tebou Mára, 29. července, středa, svátek dneska slaví Marta, tak Martičce určitě nezapomeň popřát. No a jak jsem sliboval, startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Zatím mám připravený dva tracky, zatím docela málo, tak já doufám, že po těle dvou trecích se ještě rozjedeš. Buď to na naší mobilní aplikace, kam můžeš posílat voiceovky, posílat fotky, je to opravdu jednoduchý, stačí jenom zmáčknout tlačítko nahrát vzkaz, jukebox a už jedeš. 20 sekund ti bohatě stačí na to říct, jaký chceš track, nebo 210, 32, 30, 30. No a kdo se ozval, tak byl třeba Tomáš.
1: Čau, prosím tě, mohl bys tam dát třeba, já nevím, něco od Resta, 52 řádků, nebo tak něco. Jedu teďka na chatu, tak ať mi to utíká, díky, čau.
0: Hezky pěkně, tak užívej chatu, takhle ve středu, úplně ideální, jestli máš prodloužený víkend, Resta ti hážu, no a taky Anešce do sklárny.
2: Ahoj, tady Aneška, všichni zdravím a chtěla bych sem prosím na přání něco od PTK, nejlépe z alba Karakoram Only Way Out is Through the Shit 2. Jsem tady s mojí kolegyní ve sklárně a kvůli vám jsme si vypli klimatizaci, aby jsme vás slyšeli. Tak budeme rádi za písničku na přání. Ahoj.
0: Vy jste hustý, jestli jste si takhle vypli ještě kvůli tomu klimu. Hele, já vám tam dám něco, co vás totálně ochladí. Bude to Patrik, bude to Karakoram a bude to Kempači a Yashiru, protože jestli jste holky viděli ten klip, tak to je prostě ledová planeta, tak doufám, že vás alespoň tohle ochladí. Protože vás počasí venku rozhodně neochladí, venku kolem 32, pocitově kolem 30, večer, tropická noc kolem 20, zítra 37, v pátek dokonce 38. Tak hlavně opatrně hodně pít a poslouchat Radio Spin.
3: Spin Radio.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Za 3 minuty, 6 hodin, to je přesný čas a teďka startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe.
1: Rádio Scéna. Nejvíc repu v republice.

0: podle tebe.
1: Čau Laspinu, s tebou Mára, 5 minut po 6 a taky hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Nebudu to zdržovat, protože těch tracků tady přistál extrémně moc. Jeden třeba od Barči, ten jsme hráli před chvilkou.
2: Ahoj, tady Barča.
1: Ahoj Barčo, co ti můžu zahrát?
2: Já prosím tě, já bych si moc přála. Tak to rád. A dáme to prostě asi všem, ať si vážně všeho to, co mají, že někdy si ten člověk může být v blátě, ale to bláto patří ke zlatu, takže dobrý.
1: Tak jo, tak to je trochu pozitivity, že i z bláta můžeš dojít ke zlatu. Zajímavá cesta. Zahraju taky Market.
3: Ahoj, tady Market. Já bych chtěla nechat zahrát písničku od Snoop Dogga a The Doors, Riders in the Storm. Jasně, pro všechny spinnery a spinnerky a pro Radka.
1: No, většinou to bývá spinnerčata, ale dneska to vyhrál Radek. Paní Ferencová.
4: A ne, dejte toho Bengoro. Bude to pro Vencu, jo? Dobře, a že ho moc miluju.
1: Taky Vencu moc miluju, tak posíláme jednoho Bobbyho a Rytmuse a do třetice to bude jedna velká party v autě.
5: No čau, hej, to mi zahrá něco od Hardika, nejlepší to jít dále, s kamarádama.
1: Hele, mám tady Narcos, mám tady Safe, Brick na Brick.
5: Okej, party auto!
1: Hele, borci, hlavně opatrně do té tošky, ať tam dojedete. A na cestu vám posílám Rika, Iža a jeden Narcos. Tak to pořádně užívejte dovolenou. Radio Spin, s tou Mára.

0: podle tebe.
1: Ladíš čil na spinu, s tebou Mára, máme středu půlku týdne, svátek dneska slaví Marta, no a pokračujeme v hodině, kdy hraju jenom a jenom podle tebe. Tak jdeme na další tři voiceovky, budu hrát pro Nadís.
2: Čauky, čauky, Máro, poprosila bych tě o písničku Vodka Kaviár pro tebe do studia, začni se poslouchaj a všem krásný den, čau.
1: Moc děkuju, Nadís, tady ten banger už mám hozený v playlistu, zahraju taky pro Lukáše.
3: Já bych vás poprosil... Vysoký jalovec.
4: Tak nám dejte toho Bena.
1: Tak nám dejte toho Bena, no. Hele, Vysoký jalovec tady úplně neprojde, ale projde tady Vesna s Benem, já si tě brát nebudu, takovej moravský vibe, tak věřím, že se to klukům zalíbí. No a do třetice to bude samozřejmě Katka.
5: Ahojky Marečku, já tě zdravím. Zahraj prosím pro mého syna Pajušku a pro kluky do Karviné. Kluci, myslím na vás. Dneska to bude Seper so mnou, anebo Rest DJ Fit Smířená. Jelikož už zítra nehraješ, přeji ti hezký víkend i všem posluchačům. Užijte si ho, dávejte na sebe pozor, pak kačka.
1: Nebojte, zítra normálně hraju, klasicky, jo, zítra ještě čtvrtek, zítra ještě vysílám, v pátek nevysílám. Ve čtvrtek vysílám, v pátek ne, takže zítra se ještě uslyšíme, ale teďka pokračujeme v hodině, kdy hraju jenom podle tebe a teďka jeden Separ, tady na rádiu Spin. Yeah.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice. Nehoda na D1, 202 kilák směrem na Ostravu. Jinak jsou dálniční tahy v Cajku. Co se týká regionů, tak nehoda je v Plzni na Folmanský. Jinak jsou regiony taky v Cajku. A co se týká Prahy, tak tady je to trochu divočí. Nehoda na Strakonický, čekáš zhruba 8 minut. Nehoda taky na Štěrbohovský spojce, 62. směr D1. Tady kolem 10 minut a druhý směr, tady je další nehoda, to už je směrem na Černák, taky zhruba nějaký 60. kilák a tady od Štěrbohol čekáš 30 minut. Kde si ještě počkáš, tak je Pražský okruh, 15. kilák směr Ruzyň a taky k Barandovu směrem na okruh. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, dávej vědět do apky nebo na naše číslo.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru rádia Spin. Hitparáda Spin Fresh Hits. Hlasuj na rádio Spin.cz. Hitparáda Spin Fresh Hits. V premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin. Rádio Spin na čísle 210 32 30, hrajeme přesně podle tebe.
0: No a pokračujeme v hodině, kdy hraju jenom podle tebe, za chvilku 6:30, to znamená, že budeme za chvilku v půlce, tak určitě ještě posílej voiceovky, piš zprávy, volej naše číslo, ať zahraju i tobě, protože teďka budu hrát třeba Michalovi.
2: Čau, ten Michal, byl bych rád, kdyby si zahrál z Alba NSD od Viktora Sheena a Jimmyho Dixna písničku Král, posílám vám to do studia, posílám to všem posluchačům. A mějte se hezky. Čus.
0: Díky moc, Michale. Jeden grál už máš tady připravený. Zahraju taky Michalovi.
3: Ale bude to ženy minus 5. Myslím, že by to měl být Orion, Kontrafakt. No tak určitě mý ženě do auta, že jí moc miluju. To jsem jí mojí dcerku a tobě do studia.
0: No tak děkuju moc, Michale, Leonko a taky Alex, zdravím vás všechny do auta, ženy, víno, zpěv, už za malou chvilku. No a ještě přečtu zprávu z aplikace, tam mi psal Robert. Ahoj Spine, jsem Robert a nepustil byste mi prosím Thank You Bass God od Nick Tenda a Iza, děkuju moc. Tady ten track mám extrémně rád, v knihovně ho bohužel nemám, ale vybral jsem ti jinou pumpovačku z tohohle alba a to WTF s Patrikem. Tak Roberte, já doufám, že tě i tady ten track baví, no a teďka posílám Michalovi jeden grál. Jaký další tracky budu hrát? Posílej voiceovky do naší mobilní aplikace nebo můžeš volat naše číslo.

0: podle tebe. Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára a hodina, kdy hraju jenom a jenom podle tebe, se pomalu blíží ke konci. Ještě nějaký tracky stihneme, snažím se, aby se jich tam vyšlo co nejdřív, nejvíc, tak jdeme se na to vrhnout, co nejdřív. Pro Tomáše.
1: Já bych sem chtěl Chaka Khan, All Good. Ale pro všechny špíňáky a ať se daří, kam vše.
0: No tak jo, ať se všem daří, všem špíňákům, dala show All Good, Milan.
2: Ale zahraješ mi Ektora Upgrade, ale věnuju to sobě na narozeniny, který dneska mám, a klukům, co jdou se mnou. 32?
0: No tak jo, tak krásný 32. narozeniny, Milane, pořádně to oslavte, jsem chtěl říct. A vzhledem k tomu, že je středa, tak se trochu šetřete, ale jsou prázdniny, takže dělejte si, co chcete. Prochy.
3: Cigarety. Pošlem to má La Familia do auta a pro tebe do studia a pro všechny, ať užívají svobodu.
0: No tak jo, tak užívejte sobotu, svobodu, úplně všechno, i když je středa. A Terka.
4: Chci říct, že ho hrozně moc miluju a těším se, až bude zase s náma.
0: Tak to nebyl zkaz pro mě, to byl zkaz pro tátu, Jana Bendíka a Viva La Veda posílám teďka, ale jeden narozeninovej track, který letí pro Milana, 32 let, užívej brácho, oslavte to a ať ti je pořád takhle skvěle a takhle mladý týpek, ať sem volá do rádia. Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára.

0: Sara Rikas, cigarety, zakončuje 6. hodinu, s tou Mára, středa, svátek, dneska slaví Marta. No a ode mě už je to dneska všechno. Mrzí mě, že jsme nestihli ještě jeden track, a to pro tyhle borce. Já ti to musím pustit.
1: Hele, chci to poslat tady mýmu autu, my jsme taková crew, jedem do Itálie, chcem s tou žít. Jsem tady já, Alex, Jirka, Honza
2: a druhý
1: Honza.
0: Tak borci, dávejte na sebe hlavně bacha, ať fakt do té Itošky dorazíte. No a pokud budete třeba v Itálii, budete se nudit a budete chtít zahrát nějaký track, tak doufám, že ho příště stihnu. Každopádně ode mě to dneska všechno, ale rádio jsme nekončí, protože tady samozřejmě startuje československý underground, kde se ti dneska představí týpek jménem Paskvil.

0: Jeho tracky a rozhovor s ním můžeš slyšet dneska od 8 hodin večer tady na rádiu Spin v československém undergroundu a kdyby si ty byl začínající interpret a chtěl se tady předvíst v našem éteru, tak určitě mrkni na naše webovky, kde najdeš víc informací. Teďka ještě počasí. Aktuálně 32 stupňů, večer kolem 20, takže nic moc, zítra 37, slunečno celý den, bude opravdu pařák, tak s tím počítej, no a v pátek kolem 38, možná i 40. S tebou Mára, těším se na tebe, zase zítra, ahoj.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Nekorektum utrum. Rádio Spin.
1: Are you ready for this?

0: Prázdninový spin ráno.
1: Evropská unie bude měnit bankovky.
2: Je to tak? A vy můžete hlasovat o návrh.
1: Tak jsme dneska ráno hlasovali tak trošičku po spinovsku.
3: Já bych tam chtěl, když je to naše, abych tam dal třeba Karla IV. Nebo něco, aby to bylo hezký a ten říct s tím bramborovým salátem, no, nejsem si úplně jistý, kámo.
4: Náhodou, řízek, to je jasnačka, ne?
1: Je to úplně jasný, každopádně žrádlo tady dneska ráno padalo docela často.
5: Na těch eurobankovkách by mohly být různý evropský jídla, typický pro tu danou zemi, aby si věděl, že jedeš do Itálie, jak si musí dělat spagetti, jedeš do Francie, jak si musí dělat samozřejmě bagetku a sýr, jedeš do Česka, tak si pochopitelně musíš dát smažák s hranolkama, kýblem tatarky, tak to myslím, že by bylo docela typický.
4: No
5: se krásně, ahoj.
4: Mňam.
1: Úplně to vidím.
2: Jo. Každopádně ozvala se taky naše Julie.
6: Ahoj, já bych tam chcela pohádkové bytosti na těch peniažkoch. To by se mi páčilo, kdyby tam byly prostě rozprávkové postavičky nějaké.
1: A tak to by byly docela roztomilý bankovky, ale máme tady taky jednu takovou typickou českou bankovku.
7: Dobré ráno, borci. Viděl bych to na naše kulturní dědictví a to vyobrazení dvou nohou od půl holeně dolů, kde jsou položky v sandálech a vedle toho položená igelitka z Lidlu. A vzhledem k tomu, že tady vychází furt takový ty hnusný barvy, tak bych to viděl na takovou tu krásně světle modrou.
2: Krásná světle modrá.
1: Absolutní vibe moře. Hele, já si říkám, jakou hodnotu by asi tak měla tato bankovka?
2: Milionů.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

0: tam něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v rapu.

prášek, já bych snět, duben se nepoved. My má tohy na frontě roku 5 a 4.

0: Underground. Přeju ti pohodový večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý Underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejenom, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Paskvil. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, zdravím tě.
0: Když by ses měl krátce posluchačům představit, kdo je Paskvil?
1: Hele, Paskvil je někdo, kdo nejede prostě trendy rap. A prostě jede si prostě tu svoji lineu, svoji vizi rapu.
0: Jak dlouho děláš rap vůbec?
1: Hele, teďka po dlouhý pauze necelý rok a jinak dohromady 8 let.
0: Před 8 lety to je čas, kdy se z rapu celkově dostal, nebo už ho i poslouchal třeba dřív?
1: Hele, poslouchal jsem ho dřív, pak jsem začal dělat vlastně freestyle rapy. A po jednom vyhraném battlu vlastně mi Indy vlastně řekl, ať se dám na texty, jak jsem začal psát texty. Založili jsme crew, s crew jsme se pak rozpadli, já jsem měl právě tu 8letou pauzu a teďka se staly nějaké okolnosti, vrátil jsem se k rapu.
0: A pořád máš crew nebo tvoříš sám?
1: Ne, teďka už jedu vlastně celý sám, crew už je minulost.
0: Ty jsi zmínil battle, že jsi battloval, je to zásadně, nebo vnímáš, že to je zásadně jiný, než když děláš normální rap?
1: Tak jako určitě, že jo, tak jako když píšeš track, tak píšeš track, máš na to nějaký jakoby svůj čas vymezený, máš na to prostě víc času obecně, jo. Na té stage, při těch betlech to musí ze sebe sypat prostě nahned a je to dost těžší, mi přijde.
0: Jaký interpret, který by si řekl, že ovlivňuje tvoji tvorbu?
1: Český nebo jako ze světa?
0: Oba klidně.
1: Ale kdo ovlivňuje moji tvorbu, tak je hodně Rest, Michailov, Separ a ze světa takový ty klasiky Eminem, Method Man a tyhle frajeři.
0: Než jsi začal poslouchat rap, tak měl jsi k tomu rapu i nějakou cestu přes třeba jiný žánry, nebo to byl hned rap?
1: Hele, jako malí jsme samozřejmě poslouchali Šmouly a takovéhle ty věci, že jo, ale vlastně my jsme se tenkrát scházeli venku taková partička a tenkrát kámoška přinesla ještě kazetu Eminema. A od té doby mě to prostě chytlo a prostě jiný žánr už pro mě není.
0: Jaký je tvůj pohled na aktuální stav české rapové scény?
1: Až na výjimky je to hrůza.
0: Proč hrůza?
1: Kámo, já říkám, jako já i ten rap vlastně, jak nejedu ty trendy, prostě na mě je to hrozně zpívaný, hrozně takový měkký. Rap má být tvrdý.
0: Dobře, tak přesuneme se k tvojí tvorbě. Když jdeš ty tvořit track, tak píšeš první text nebo vybíráš beat?
1: Hele, vždycky potřebuji beat. První, do toho píšu text.
0: Nikdy to není naopak.
1: Ne, ne, ne.
0: A kde bereš beaty?
1: Hele, většinou jakoby na nějakých platformách, je jich hodně, nevím, jestli můžu jmenovat.
0: Klidně, klidně.
1: Tak na BeatStars, jo, a bla, bla, bla. A teďka se mi povedlo třeba dostat beat od Dariana Vardana. Pak tam mám Ladio Sounda, vlastně, co dělá s Bobby Blazem. Takže prostě sbírám beaty, kde se dá.
0: Neskoušel jsi ty někdy vytvořit sám
1: beat? Ne, tohle já jsem úplně levej.
0: A nestudoval jsi, nebo nechodil jsi někam do Zušky, nebo máš nějakou hudební průpravu?
1: Ne. Vlastně ani v rodině nikdo není muzikant. Jsem vlastně jakoby v uvozovkách první. A prostě jako já jsem na tohle úplně antitalent, jo. Já jediný, co dokážu, prostě vymyslet flow, napsat text, vysypat to za sebe ve studiu. Podle mě jako je to dobrý věci, co vytvářím. To ať každý posoudí sám. Ale že bych dělal beaty, masteroval si to, tak to vůbec.
0: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Paskvil.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer. A každou neděli od 9.

0: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Host ve studiu je Paskvil. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: To je docela těžká otázka. Jako, baví mě vlastně celý ten progres. Od A až po Z, jo. Baví mě trávení času ve studiu, je tam fakt jako sranda, udělá se fakt jako velký kus práce, ale motivace je hlavně to, že vlastně ty první tracky, co jsem pouštěl svým dětem, tak se jim to líbilo. Říkali, hele, táta už je jako nějaký zpěvák, bla, bla, bla. To mě docela jako docela nabuzuje a pak hlavně jako už nechci dělat nikomu otroka v práci, prostě tohle není pro mě, no.
0: Baví tě spíš tvořit tracky ve studiu, nebo tě spíš baví ta část, kdy seš před publikem a rapuješ před živým publikem?
1: Tak teď si mě dostal. Ale jako užívám si oboje. Jo, když mám klub, kde prostě je spousta lidí, co znají moje tracky, vibujou to se mnou, tak je to samozřejmě jako boží, že jo. Ale jako to se nedá porovnat, no.
0: Jsou to dvě rozdílné disciplíny.
1: Dvě rozdílné disciplíny, které mě prostě baví na 1000%. No.
0: Co je pro tebe nejdůležitější faktor v rapovém tracku? Co rapový track musí mít, aby si řekl, to je dobrý?
1: Hele, rapový track hlavně musí být syrovej, ale zároveň tak uhlazený, aby to prostě aby to prostě padlo tak, jak to má vyznít, aby to prostě zasáhlo tam, kam to má zasáhnout. Musí to být tvrdý, že jo? Nesmí to být žádný jako uspívaný, utahaný. Jako jasně jsou tracky, které jsou utahaný, mám jich taky tak jako pár, ale prostě nesmí to být prostě měkký, no. Rap je vody jak živa, prostě tvrdá muzika a tvrdá muzika by to měla zůstat. Měla by to být muzika ulice hlavně, že jo?
0: Máš nějaký vysněný feat?
1: Separ.
0: A ještě se tě teda zeptám, když jsme se bavili o těch jiných žánrech, nelákal tebe tvořit jiný žánr než rap?
1: Ne, nikdy. Nikdy.
0: Na čem aktuálně pracuješ?
1: Hele, teďka budu vydávat v lednu track, který se jako, jestli se dostane tam, kam chci, tak se hodně lidem líbit nebude. To jako určitě a asi jako na jaře, v létě bych chtěl vydat aspoň EPčko, no.
0: A teď máš na kontě už nějaký alba EPčka?
1: Ne, nemám nic.
0: Takže to bude debitová věc. Ladíš československý underground na rádiu Spin.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu.

0: Spin, Jirka, taky Paskvil, my tady na začátku slibovali Life Rap. Co to bude za track?
1: Hele, bude to track, který se jmenuje Bylo to tak. Právě o produkci se postaral Lady Sound. A je to nejnovější věc, ani jsem ji nikde nepromoval, nic, prostě nechávám ji žít svým životem, ať se dostane mezi lidi, jak chce. A je to vlastně jakoby zpověď, jak to bylo, když jsem začínal.
0: OK, tak jdeme na to?
1: Já jsem ready. Yeah. Paskvil 2026, Radio Spin.

0: pořadu Československý underground. Díky moc za to, že jsi tady na nás dneska udělal čas. A jestli máš teď pro posluchače nějaký poslední slovo, tak teď je ten čas.
1: Hele, moje poslední slovo asi je to, jestli se ti líbila moje tvorba, začni mě sledovat na Instagramu, Paskvil, na YouTube Paskvil TV. Děkuju Rádiu Spin za příležitost a to je asi všechno.
0: Tak jo, díky moc ještě jednou za návštěvu a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Rádio Spin, hezký večer.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer na rádiu.

nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

la familia.

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak

0: Underground. Přeju ti pohodový večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý Underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejenom, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Paskvil. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, zdravím tě.
0: Když by ses měl krátce posluchačům představit, kdo je Paskvil?
1: Hele, Paskvil je někdo, kdo nejede prostě trendy rap. A prostě jede si prostě tu svoji lineu, svoji vizi rapu.
0: Jak dlouho děláš rap vůbec?
1: Hele, teďka po dlouhý pauze necelý rok a jinak dohromady je 8 let.
0: Před 8 lety to je čas, kdy ses k rapu celkově dostal, nebo už ho i poslouchal třeba dřív?
1: Hele, poslouchal jsem ho dřív, pak jsem začal dělat vlastně freestyle rapy. A po jednom vyhraném battlu vlastně mi Indy vlastně řekl, ať se dám na texty, jak jsem začal psát texty. Založili jsme crew, s crew jsme se pak rozpadli, já jsem měl právě tu 8letou pauzu a teďka se staly nějaké okolnosti, vrátil jsem se k rapu.
0: A pořád máš crew nebo tvoříš sám?
1: Ne, teďka už jedu vlastně celý sám, crew už je minulost.
0: Ty jsi zmínil battle, že jsi battloval, je to zásadně, nebo vnímá, že to je zásadně jiný, než když děláš normální rap?
1: Tak jako určitě, že jo, tak jako když píšeš track, tak píšeš track, máš na to nějaký jakoby svůj čas vymezený, máš na to prostě víc času obecně, jo. Na té stage, při těch battlech to musí ze sebe sypat prostě nahned a je to o dost těžší, mi přijde.
0: Jaký interpret, který by si řekl, že ovlivňuje tvoji tvorbu?
1: Český nebo jako ze světa?
0: Oba, klidně.
1: Ale kdo ovlivňuje moji tvorbu, tak je hodně Rest, Michailov, Separ a ze světa takový ty klasiky Eminem, Method Man a tyhle ty frajeři.
0: Než jsi začal poslouchat rap, tak měl jsi k tomu rapu i nějakou cestu přes třeba jiný žánry, nebo to byl hned rap?
1: Ale jako malí jsme samozřejmě poslouchali Šmouly a takové ty věci, že jo. Ale vlastně my jsme se tenkrát scházeli venku, taková partička, a tenkrát kámoška přinesla ještě kazetu Eminema. A od té doby mě to prostě chytlo a prostě jiný žánr už pro mě není.
0: Jaký je tvůj pohled na aktuální stav české rapové scény?
1: Až na výjimky je to hrůza.
0: Proč hrůza?
1: Kámo, já říkám, jako já i ten rap vlastně, jak nejedu ty trendy, prostě na mě je to hrozně zpívaný, hrozně takový měkký. Rap má být tvrdý.
0: Dobře, tak přesuneme se k tvojí tvorbě. Když jdeš ty tvořit track, tak píšeš první text nebo vybíráš beat?
1: Hele, vždycky potřebuji beat. První, do toho píšu text.
0: Nikdy to není naopak.
1: Ne.
0: A kde bereš beaty?
1: Hele, většinou jakoby na nějakých platformách, je jich hodně, nevím, jestli můžu jmenovat.
0: Klidně, klidně.
1: Tak na BeatStars, jo, a bla, bla, bla. A teďka se mi povedlo třeba dostat beat od Dariana Vardana. Pak tam mám Ladio Sounda, vlastně, co dělá s Bobby Blazem. Takže prostě sbírám beaty, kde se dá.
0: Neskoušel jsi ty někdy vytvořit sám beat?
1: Ne, na tohle já jsem úplně levej.
0: A nestudoval jsi, nebo nechodil jsi někam do Zušky, nebo máš nějakou hudební průpravu?
1: Ne. Vlastně ani v rodině nikdo není muzikant. Jsem vlastně jakoby v uvozovkách první. A prostě jako já jsem na tohle úplně antitalent, jo. Já jediný, co dokážu, prostě vymyslet flow, napsat text, vysypat to za sebe ve studiu. Podle mě jako je to dobrý věci, co vytvářím. To ať každý posoudí sám. Ale že bych dělal beaty, masteroval si to, tak to vůbec.
0: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Host ve studiu je Paskvil. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: To je docela těžká otázka. Jako, baví mě vlastně celý ten progres. Od A až po Z, jo. Baví mě trávení času ve studiu, je tam fakt jako sranda, udělá se fakt jako velký kus práce, ale motivace je hlavně to, že vlastně ty první tracky, co jsem pouštěl svým dětem, tak se jim to líbilo. Říkali, hele, táta už je jako nějaký zpěvák, bla, bla, bla. To mě docela nabuzuje a pak hlavně jako už nechci dělat nikomu otroka v práci prostě. Tohle není pro mě, no.
0: Baví tě spíš tvořit tracky ve studiu, nebo tě spíš baví ta část, kdy seš před publikem a rapuješ před živým publikem?
1: Tak teď si mě dostal. Ale jako užívám si v oboje. Jo, když mám klub, kde prostě je spousta lidí, co znají moje tracky, vibují to se mnou, tak je to samozřejmě jako boží, že jo. Ale jako to se nedá porovnat, no.
0: Jsou to dvě rozdílné disciplíny.
1: Dvě rozdílné disciplíny, které mě prostě baví na 1000%. No.
0: Co je pro tebe nejdůležitější faktor v rapovém tracku? Co rapový track musí mít, aby si řekl, to je dobrý?
1: Hele, rapový track hlavně musí být syrovej, ale zároveň tak uhlazený, aby to prostě aby to prostě padlo tak, jak to má vyznít, aby to prostě zasáhlo tam, kam to má zasáhnout. Musí to být tvrdý, že jo? Nesmí to být žádný jako uspívaný, utahaný. Jako jasně jsou tracky, které jsou utahaný, mám jich taky jako pár, ale prostě nesmí to být prostě měkký, no. Rap je vody jak živa, prostě tvrdá muzika a tvrdá muzika by to měla zůstat. Měla by to být muzika ulice hlavně, že jo?
0: Máš nějaký vysněný feat?
1: Separ.
0: A ještě se tě teda zeptám, když jsme se bavili o těch jiných žánrech, nelákal tebe tvořit jiný žánr než rap?
1: Ne, nikdy. Nikdy.
0: Na čem aktuálně pracuješ?
1: Hele, teďka budu vydávat v lednu track, který se jako, jestli se dostane tam, kam chci, tak se hodně lidem líbit nebude. To jako určitě. A asi jako na jaře, v létě bych chtěl vydat aspoň EPčko, no.
0: A teď máš na kontě už nějaký alba EPčka?
1: Ne, nemám nic.
0: Takže to bude debitová věc. Rádio Spin, Jirka, taky Paskvil, my tady na začátku slibovali live rap. Co to bude za track?
1: Hele, bude to track, který se jmenuje Bylo to tak. Právě o produkci se postaral Lady Sound. A je to nejnovější věc, ani se mi nikde nepromoval, nic, prostě nechávám jí žít svým životem, ať se dostane mezi lidi, jak chce. A je to vlastně jakoby zpověď, jak to bylo, když jsem začínal.
0: OK, tak jdeme na to?
1: Já jsem ready. Je. Paskvil, 2026, Radio Spin,

0: československý underground. Díky moc za to, že jsi tady na nás dneska udělal čas. A jestli máš teď pro posluchače nějaký poslední slovo, tak teď je ten čas.
1: Hele, moje poslední slovo asi je to, jestli se ti líbila moje tvorba, začni mě sledovat na Instagramu Paskvil, na YouTube Paskvil TV. Děkuju Rádiu Spin za příležitost a to je asi všechno.
0: Tak jo, díky moc ještě jednou za návštěvu a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Rádio Spin, hezký večer.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na Rádiu

pojete s náma na B, jeli bo banana split. Sorry, brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec byč. Neber to osobně, ale můj si za to vždycky ty.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Evropská unie bude měnit bankovky.
2: Je to tak? A vy můžete hlasovat o návrh.
1: Tak jsme dneska ráno hlasovali tak trošičku po spinovsku.
3: Já bych tam chtěl, když je to naše, abych tam dal třeba Karla IV. Nebo něco, aby to bylo hezký a ten říct s tím bramborovým salátem, no, nejsem si úplně jistý, kámo.
4: Náhodou, řízek, to je jasnačka, ne?
1: Je to úplně jasný, každopádně žrádlo tady dneska ráno padalo docela často.
5: Na těch eurobankovkách by mohly být různý evropský jídla, typický pro tu danou zemi, aby si věděl, že jedeš do Itálie, jak si musí dělat spagetti, jedeš do Francie, jak si musí dělat samozřejmě bagetku a sýr, jedeš do Česka, tak si pochopitelně musíš dát smažák s hranolkama a kýblem tatarky, tak to myslím, že by bylo docela typický.
4: No
5: se krásně, ahoj.
4: Mňam.
1: Úplně to vidím.
2: Jo. Každopádně ozvala se taky naše Julie.
6: Ahoj, já bych jsem tam chcela pohádkové bytosti na těch peniažkoch. To by se mi páčilo, kdyby tam byly prostě rozprávkové postavičky nějaké.
1: A tak to by byly docela roztomilý bankovky, ale máme tady taky jednu takovou typickou českou bankovku.
7: Dobrá ráno, borci. Viděl bych to na naše kulturní dědictví a to vyobrazení dvou nohou od půl holeně dolů, kde jsou položky v sandálech a vedle toho položená igelitka z Lidlu. A vzhledem k tomu, že tady vychází furt takový ty hnusný barvy, tak bych to viděl na takovou tu krásně světle modrou.
4: Krásná světle modrá.
1: Absolutní vibe moře. Hele, já si říkám, jakou hodnotu by asi tak měla tato bankovka?
4: Milionů.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9 na rád.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

Rádio Spin. Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.